0: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, výpomře hvězdy.
1: Které milujete? Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 50 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. This is a mission impossible. Hity, které milujete.

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
2: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
1: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: ráno s rádiem Čas. Je pátek, poslední pracovní den, aktuální čas 5.56, no a v kalendáři najdete datum 19.6.
1: Přesně tak, vlastně poslední jarní den toho astronomického jara, letní počasí, to už nějaký čas, na to léto se budeme dneska i těšit, ale tak rozhodně to odstartujeme čerstvými zprávami, ať si stihneme uvědomit, že zase ráno a že se společně těšíme na víkend. Jinak Lenčelíšková.
0: Radim Sebeslav Bednář.
1: No a zprávy s Kristýnkou Kubánkovou. Dobré ráno, Moravo.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
4: AutoESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: AutoESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Slavkov na Opavsku, kde se projíždí po předchozí dopravní nehodě Kyvadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: V Česku přibývá elektromobilů. Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Jeseníky patří mezi stále oblíbenější turistické destinace. Krásné páteční ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily přibývá. V Česku už jich je téměř tolik jako čerpacích stanic. V tuzemsku aktuálně jezdí zhruba 120 tisíc elektroaut a už teď je podle ministerstva dopravy infrastruktura připravena na více než dvojnásobek.
10: Morava aktuálně.
9: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.
11: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem a to bude stát v areálu na Faji.
9: Jeseníky patříme si stále oblíbenější turistické destinace. Letos je navíc podle provozovatelů o pobyty vyšší zájem než loni. Naopak zájem klesá u pronájmu chat a chalup. Pronajímatelé zároveň zaznamenávají více návštěvníků ze zahraničí a to hlavně z Polska.
10: Rádio Čas, sport.
9: Čeští fotbalisté v klíčovém duelu základní skupiny A na mistrovství světa propadli. S jeho Africkou republikou totiž remizovali 1-1. Po dvou utkáních tak mají Češi na kontě bod a postup ze skupiny.

0: hity, které milujete.
1: Mé oko štrychlo přes kalendář, naštěstí nic jsem neviděl. 20. června, Lenča Radim, Radio Čas, hity, které milujete, a vždycky nějaké jméno, někdy jména, která ho přizdobí.
2: Mm-hmm. Tak je to křestní jméno. Napověděla bych, že muž. Aha. A teď přemýšlím, jestli mám dát historickou souvislost, a nebo aktuální.
1: Začni těžší, tak to bude ta historie pro mě.
2: No ne, to je právě lehčí.
1: Jo, tak to normální.
2: Tak vznikl o tomto muži teď nedávno třídílný dokument.
1: Mhm. Bo byl dobrý co, sportovec, nebo výtvarník, nebo...
2: Bo mu to dobře mluví, už hodně dlouho.
1: Aha. To znamená moderátor.
2: A probírali jsme ho tady.
1: Fakt?
2: Mhm.
1: Jo, takhle.
2: Dřisteli jsme.
1: Leoš ne... Leo, Leoš?
2: Leoš.
1: Leoš, tak výborně.
2: Ale Leoš i Leo,
1: jo,
2: v podstatě.
1: Myslím, že tam, každý, kdo je podobně tak starý jako já, tebe, já nevím, tebe už to možná minulo, tak jako v té době takového toho dospívání se hodně skloňovalo stejné jméno časopisu.
2: Leo.
1: Které bylo, ano, které bylo jako
2: to
1: takové...
2: To bylo i za nás.
1: Jo,
2: no
1: tak
2: jasně.
1: To bylo to jedno takové z prvních jako ha, ha, ha. Dokonce jsem to našel jednou u příbuzné, u které by to nikdo nečekal a tak dál. No, tak.
2: To bylo i za nás. To se kupovalo ještě v trafikách a vždycky to bylo tak jako umístěno, aby ty časopisy třeba, já nevím,
1: jenom ta hlava té dámy byly, ano, přesně.
2: Ano,
1: tak.
2: Byla přesto a nad tím bylo jenom napsáno to Leo
1: ta,
2: a byla tam ta hlava.
1: Čupřina té ženy, přesně tak. Mimochodem mě nebavil.
2: Já nevím, no, tak my jsme to viděli.
1: Ty jsi ho neprolistovala, jo?
2: No, listovali,
1: no,
2: ale
1: tak mě nebavil.
2: Tak protože tam byly holky,
1: ano.
2: Tak byste měli jiné.
1: To nevím vůbec, že? Tam, myslím, tam, jenom byly, no, tam byly jenom děvčata,
2: tam
1: že?
2: Tam byly jenom holky,
1: no. Dobře, tak to byl úvod k vašemu svátku, páni kluci, ale máte hezké jméno, myslím, že znamená lev nebo lví, něco takového. K tomu hity, které milujete, a my se pomalu rozjíždíme, mimochodem bude to velmi hravé, a můžeme prozradit, že velmi dajné ráno.
2: Jo? Ano. Skřítek je ve velmi dobré náladě, bych řekla.
1: A pokud opravdu posloucháte Ranní skřivaní, tak dajný ještě nikdy nebyl.
2: Tak.
1: Jo?

0: Sofia. Chcete další? Máte je mít na Rádio Čas, skvělá muzika v pátek. Jo, 19.
1: Ano, 19. června.
0: Mám tendenci říkat 20. 19. června. My už jsme trošku s Lenčou naznačili, tak ještě jednou připomínáme, a není to fráze z naší strany, jo. Že jak jsme se tak koukali, takhle, my máme takovou speciální nástěnku a vždycky, když ráno přijdem, tak tam najdeme, který skřítek se svým pokladem má směnu a v jaké je náladě.
1: A dneska je to Leoš a má velmi dobrou náladu.
0: Nakreslil tam dvě sluníčka a říkal, opravdu dám, jako halo. Takže kolik bylo vlastně maximum, co si tak naši posluchači troufli? Co si troufli?
1: Já mám 1200? Pocit, že jsme se ani do 1500 nedostali.
0: Ne, rozhodně 1200. No, teda zaraní tým, protože kolegy nikdy jako nestíháme poslouchat všechny.
1: Takže to je takové maximum, jo. A my máme pocit, že...
0: Bude dajný.
1: Že to bude jako lepší, no.
0: Jo, takže slyšeli jste, jo, to je výhoda toho být s námi opravdu od ranních hodin, no.
1: Ale víc už neprozradíme. Mimochodem musíme to všechno stihnout, protože po 8 hodině máme vzácné hosty, takže potřebujeme říct první slovo v megalétě.
0: A tam jsme taky dajní.
1: Tam to bude hodně velké, ne?
0: Jo, to je prostě jako, dneska opravdu vám utečou ty 2 hodiny jedna radost, jo?
1: Je to tak.
0: Jo, tak a já.
1: To je asi všechno.
0: Jo, ne, protože ona začíná hned, tak já jsem hledal myš.
2: Mám prostě

0: tak si říkám, že po té krizovce, kdy musel být nějaký rozchod a tak dál, by už se zase jako dvorní astrolog Rádia Čas mohl zamilovat. Teď jenom asi Lení vysvětlím, mimochodem dobré ráno s Rádiem Čas, proč máme takovou zvláštní teorii.
1: My tak trošku totiž polemizujeme o osobním životě Milana Gellnera, protože na začátku roku, myslím, že po Vánocích, on byl tak veselý a tak prostě pozitivní, že to bylo všechno, každý den měli všechny znamení pozitivní horoskop.
0: Já to poznám vždycky podle začátku, dokonce prvních slov, protože Milan se tak trošku usmívá, když řekne, že je to buď to vyrovnané, nebo že ty konjunkce nahoře budou velmi pozitivní, o to poznáte. A to trvalo fakt několik týdnů.
1: Ano, jo, to několik týdnů. A potom Milan zase začal trošku hudrat. Jo, pak tam zase byl ten retrográdní Merkur a
0: Saturn. Vracel se Merkur a byli tak, ano. To je
1: a tak. No, tak jsme si říkali, jestli se třeba s dámou nerozešli, tak uvidíme, v jaké fázi vztahu jsou dnes.
0: Jo, poslední jarní den, zítra začíná léto, slunovrat a tak dál. Co, Milane?
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek nás trochu emočně potrápí. Atmosféra bude oproti čtvrtku dosti vyhrocená, a to zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Ve vzduchu budou viset mnohá nedorozumění, a tak raději počítejme do deseti a pak vycházejme tomu druhému všemožně vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat nečekané zkoušky, jež mohou mít dopad na jejich peněženku. Ale by budou stabilní a nechají se rozhodit okolním napětím. Střelci mohou egoisticky prosazovat své já. Býci se budou držet rutiny. Pany mohou v případě tlaku jednat necitlivě a kozorozi projeví velkou trpělivost. Blíženci si budou užívat příval inspirací. Váhy by měly sršet nápady a vodnáři se mohou dočkat nečekaných milostných komplikací. Raky by mělo ochraňovat jejich přirozené charisma. Štíři budou ignorovat okolní zhon a ryby mohou narážet na nepřiměřené nároky okolí. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Leoš nebo Leo v kalendáři, takže ještě jednou hezký svátek. Dobré ráno všem, možná některým dobrou noc. Lenčo, Radimem na Rádiu Čas. Tak krásný páteční čas, bylo 6:45. Leni, co přinesl včerejší den?
1: No to jsem právě chtěla s tebou probrat, protože jsme byli s Marťou na Nové osmičce ve Frýdku místku.
0: Za kulturou?
1: Za kulturou, kapela Noha, kterou absolutně miluju už, já nevím, jak dlouho, to je 15 let.
0: Dlouho jsou určitě na světě, jsem se koukal, od 95. hrají, plus minus.
1: No, tak já jsem na ně přeskočila.
0: Jasně, že ne od dětských let, ale prostě jako no.
1: Trošku později, ale naprosto skvělí, jsou neustále a právě včera ve Frýdku měli koncert. Mimochodem jsem byla nadšená z Nové osmičky, já jsem tam v životě nebyla. A ta lokalita je krásná.
0: A ještě vám tak akorát vyšlo počasí, že na takovou akci?
1: Úplně,
0: nádherně jako ještě bylo. To šlo.
1: Jo, takže fakt teda Frýdek mě neviděl naposledy.
0: Asi by nechtěl jít pozítří třeba.
1: No,
0: nicméně.
1: No a oslovila mě tam jedna velmi milá dáma, jmenuje se Eliška, já ještě moc mávám, a říkala, že nás sleduje. A že jí baví, že každé ráno, když jede do práce, tak se dívá na videa a že jí baví naše hefty. Mm-hmm. Ne hemty, se
0: počkej,
1: říká,
0: to znamená, že nejenom jakoby videa sociální sítě, ale i televize Relax?
1: Myslím, že jo. Jo.
0: Protože jinak si říkám, že by jezdila do práce pondělí, středa, pátek, což by mě zajímalo, co dělá, že jo? No, to vydáváme videa.
1: To ne. Aha. Ale tak, že jí moc baví naše hefty a že ti to mám vyřídit.
0: Ježíš, tak to máme radost.
1: A nejlepší byla její hláška, protože Marťa stál tak nějak jako bokem, takže jsem byla sama, protože jsem objednávala jídlo. A ona říká, no a kde máte toho vašeho borca?
0: Takže už taky jakože partneři a podobně?
1: A já říkám, no, já jsem pochopila, že myslí tebe, aha, že? A já říkám, no, on jako nikam moc na akce nechodí. A Marťa říká, myslíte mě?
0: Marťo, pořád nešám, jo? Tak na okraji.
1: Jo, takže sranda, takže moc máváme a zdravíme Elišku, která byla včera na kapele Noha ve Frýdku místku.
0: Ježiš, díky bohu za ty dary a díky za ty zpětné vazby, i když jako Lenča to dává více, nebo taky jako byla, nebo byla otevřená, protože taky asi ty interakce na první dobrou, když nevíš, o co go, že jo, ale...
1: To bylo moc příjemné, jo. To bylo moc hezké.
0: Tak jenom připomínáme, o čem je řeč, televize Relax, kde vlastně vidíte to, co teď slyšíte, navíc se stříhané a ty trapnosti jsou pryč, každý všední den 6 až 8, no, nějaké dopolední opáčko, dokonce i o víkendu, a máte tam i spoustu bonusů, protože pokud se nepletu, každou středu před 17. hodinou, i teď pro letní čas, nějaké to hubnutí do plavek s panem doktorem Evženem Machytkou. Mm-hmm.
1: Takže komplet balíček.
0: Jo. Mm-hmm. Televizní, rádiový, jako co nám schází.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: Tak když někteří z vás, tady cituji Elišku ze včerejška, máte rádi naše hefty, tak za Lenču a za mě doporučuji mimo jiné před víkendem i nové video. Na sociálních sítích Facebook, Instagram to dnešní se jmenuje Zvýšení platu, i když ta pointa je někde úplně jinde. A kdybych měl říct pointu, tak vlastně tebe se netýká, ty můžeš zaklepat, že jo? Jestli si vybavíš tu pointu toho.
1: Já už si to nepamatuju.
0: Jo takhle, jo tak. Ten pán, já můžu říct úvod, ten pán říká, že teď bude mít víc peněz, takže by dokázal uživit, cituji, dvě takové jako si ty, ano?
1: Ano? Ano, tak to už si pamatuju a ta pointa vás rozhodně pobaví a někdo to zná možná i ze života.
0: Ano, víc takových jsme natočili do zálohy, takže se máte na co těšit. No nicméně těšte se, protože zítra, pokud se nepletu, v 10.24 oficiálně začne léto se vším všudy. To znamená slunovrat a my se vás dneska ptáme.
1: Co se vám vybaví, když se řekne léto? Co tak je to první?
0: Na první dobrou, co cinkne tobě?
1: No, já mám ráda dlouhé dny.
0: My se vybaví to horko, teda, tak, ale už jenom jako slovo, když si to bylo, jak to mám říct, když si to bylo dramatičtější, teď už má, někdy dokonce zapomnou podívat se, jaká bude jako předpověď, víš, tak je člověk překvapován a tak dál.
1: Já miluju teplo a sluníčko.
0: Mám taky rád takové ty podvečery, kdy se trošku ochladí, ale člověk může jít takhle, jak je teď v šortkách, třeba i tou nocí, z nějaké akce zpátky.
1: A víš, se mi vybaví taky divadlo ještě. Já jsem měla ráda hodně shakespearovské slavnosti, že večer prostě si jít do divadla pod širé nebe, tak to má taky svoji atmosféru.
0: Já zažil ten asi nejmokřejší odchov a teď nevím, jestli to bylo loni nebo předloni. To jsem byl dokonce na dvou, jedna už to byla ta shakespearová bouře, ale to bylo jako cugrunt, ale fakt to všichni dali, protože tam prý je nějak jako když prší moc, teď nevím kolik, první půl hodinu, tak to ještě můžou vzdát, ale dali to až do konce.
1: No, ale ono se hraje opravdu za každého počasí, no.
0: No a to už nás vlastně krásně navádí k tomu, protože loni jsme rozdávali i nějaké shakespearovské slavnosti v rámci megaléta. Těch cen je spousta, ale důležité je, a to pojďme vypíchnout, složit tajemnou větu Rádia Čas. Kdy se dozvíme první slovíčko, Lení?
1: Tak já myslím, že bychom to mohli tak nějak naplánovat, třeba ke konci téhle hodiny.
0: Jo, takže jako tahle hodina bude hodně zásadní a hodně dajná. Lenča Radim, Rádio Čas a dobré ráno, Moravo.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
7: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
7: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
9: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
8: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
9: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
8: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
9: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Krásné pozdravení za celý tým Rádia Čas, těšíme se na víkend, těšíme se na léto, dál nám můžete psát nebo nahrávat zprávy, co se vám jako první vybaví, když se řekne léto. Jinak bude 6:30, Leni, co je nového ve tvém světě?
1: A tak letem světem internetem, teď bych udělala radost našemu kolegovi Mikeymu, protože on úplně miluje veškeré studie. A já vždycky, když ty studie čtu, tak si říkám, že ty některé, jako proč vlastně vznikly, že?
0: A dokonce se tím někdo živí.
1: A tahle je taková, že kdyby se nás na to zeptali, tak to mohli mít za půlku. Jo. Tak ta studie říká, že děti z bohatších rodin mají méně stresu a mohou se dožívat vyššího věku. To je zajímavé, že?
0: Já jsem myslel, aha, vidíš, tak to je zvláštní. Já jsem myslel, že to bude o chování. Jak jsi začala, víš? Jako, no ne, že tak... děti z bohatších rodin, a ty říká, jako, že tak, já mám takovou zkušenost, jako, že ty jsou potom hodně rozhýčkané a podobně. No.
1: Jo, no tak ale dožívají se vyššího věku, protože...
0: Bo, tři tečky, ano, přesně.
1: Ano,
0: tak,
1: protože
0: no.
1: Prostě nejsou ve stresu.
0: Ano, jisté části svého života nemusí řešit, no.
1: Tak vůbec se, nic.
0: Jako my,
1: Ano, no. No, tak říkám, já bych se mohla živit jako vytvářet tady těch studií.
0: A propos, zažila jsi někdy, já teď nemyslím, jako, že to bylo zrovna dítě, ale ať už ve škole, nebo třeba v rámci jako lidí, které si potkávala někoho extrémně bohatého.
1: Jo.
0: A bylo to chování jako trošku jinačí? Já jsem zažil dva případy a ty lidi jako říkali, že se chovají normálně a nevěděli, že už jsou tam takové ty náznaky toho, že co pro nás není normální, a oni už to brali, víš, jako za normální věc, ale pořád jako nebyla to pouza, ale už si prostě dovolili víc věcí, říkám, ježma, tak tam asi nepůjdu, na to nemám, víš, a tak dále.
1: No, já mám právě zkušenost s hodně bohatými lidmi, ale vždycky, když to...
0: Ne tak, lidi, prosím vás, v klidu.
1: Ne, že jsme se potkali, nebo ano. Že jsme v nějakém byli vztahu pracovním, že jo. A musím říct, že teda vždycky byli mnohem pokornější a hodně vstřícní.
0: Tak to jsou ti, co si to vydělali vlastní prací.
1: No.
0: Tak jo, tam je rozdíl, tak jak se k těm penězům dostaneš.
1: No a až jako, to bylo fakt, jako vlastně pěkné setkání, že někdy to člověk tak řeší a není mu z toho dobře, z toho tématu a podobně. A tady v tom světě jsem se potkala vlastně s lidmi, kteří byli mnohem otevřenější a příjemnější, takže jo, vlastně to bylo fajn.
0: Dobře.
1: Ale moment, jo, to byly opravdu podnikatelé nebo lidé jako za vodou tímto způsobem.
0: Se bavíme o jejich dětech.
1: Paris Hilton jsem nepotkala, takže nevím, jo.
0: Přesně tak, no to už je jiná kategorie, ale opravdu, no je to na knížku možná, to máš pravdu, ano.
1: Já úplně miluju Paris, já sleduju její sociální sítě občas a já zbožuju její jako touhu po charitě, když dělá charitu, tak teďka dala nějaké auto paní učitelce a je úplně krásné, jako ona přijde do té školy na těch
0: šteklách
1: s těma čivavama v té růžové a dává to autíčko té paní učitelce, tak to je vždycky jako moc takové zajímavé.
0: Mimochodem jeden čas jsem slyšel, to nebyla kauza, to bylo vlastně roztomilé, protože se říkalo, že vlastně ten její projev, ten jakoby i ten mluvený, je trošku hraný a že když se zapomene, tak je docela civilní holka, takže je to tak? Pořád
1: je to tak,
0: platí,
1: ona o tom i někde mluvila.
0: Nebo už jako došla do té fáze, že je teď civilní?
1: Civilní moc není, ale ona o tom někde i mluvila, že tohle je její značka a ona v podstatě podpisovka. Pořád jede tu značku a vydělává na tom velké peníze a to je ten účel, takže...
0: Tak jo, tak zacinkali korunky. Mimochodem, to nám krásně nahrálo, my už jsme to říkali na začátku směny, opravdu Dainie i Skřítek v rámci svého pokladu opravdu má velmi dobrou náladu a myslím, že je nejvyšší čas na to určit pořadí, abyste si brnkli.
1: Dobře, tak dáme pátý v pořadí na 7766 12 800, volejte právě teď.
2: Čas. Rádio Čas.

0: No vidí, tak Leoš, tady skřítek Leoš, dneska jede.
1: Ten je hodně rozverný dneska, takže doufám, že bude odvážná i Verča, která je na telefonu. Verčo, krásné ráno.
2: Taky krásné dobré ráno.
0: Dobrý den, ve správném pořadí, jak ten váš pátek, ještě tak relativně pro některé brzy, krátce po půl sedmé vypadá, jako trávíte?
2: Pracovně sedím před prací, no před prací, v práci, v kanceláři, koukám na práci.
0: Ještě čerstvý vzdoušek na pracovišti, nebo už se to začíná vyhřívat?
2: My tu máme 17 stupňů v kanceláři.
0: Studený odchov.
1: Jajky, ano, jajky. Ano. Ale mně se líbí, Verča, to slovní spojení, že dívám se zatím na práci.
2: Zatím ne.
0: No, my jsme možná za chvilku, se budete jako možná vybírat nějaké bublinky, ať to oslavíte, protože, jak říkáme, otevíráme skřítku v poklad. Budete dneska odvážná, nebo jak se cítíte?
2: Já doufám, že já mám dneska dobrý pocit, tak jo. Doufám, že se nemýlím.
0: Tak otvíráme a pak už si to říčte sama, ano? Jdeme na věc?
2: Ano, jdeme.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Tak zkusíme dál.
3: 200.
2: Dál.
3: 300.
2: Dál.
3: 400.
2: Dál.
3: 500.
2: No, minulé dny jsem si říkala, že jako ta pětistovka už je krásná, že tam už jako to, ale já myslím, že dneska zkusíme dál.
0: Vy už jste zkoušela mimochodem Veru?
2: Ne,
0: a ale takhle, to koukám každý poslouchala, den. Rozumíme. Šestovek tam je?
2: Tak zkusíme, já jsem si říkala dneska kulaté číslo, tak chceme trošku kulatější.
0: A posloucháte posledních pár dnů? A poslouchala jste dneska ráno?
2: Já doufám, že jo, jako od čtvrt asi.
0: Dobře.
3: 700.
0: 700 tam je?
2: Tak dál.
3: 800.
2: Dál.
3: 900.
1: Ale.
2: Tak řekla jsem kulaté, tak zkusíme, riskneme ještě dál.
3: 1000.
0: No jasně, 1000 tam je.
1: Wow.
0: A poslouchala jste dneska ráno, jak jsme začínali?
2: Vy jste říkali, že tam je Leošek a že má, myslím, dobrou náladu.
0: Jo, jen tak, jo, se ptáme. Takže se ptáme, chcete jet dál?
2: Asi ano.
0: Jo? Máme 1000 a přihazujeme tedy další, tedy jestli to půjde.
3: 100.
0: 1100.
1: Mně přijde, že Verča jako přihazuje, ale vlastně tak trošku nedobrovolně.
2: Mě teď tak bolí žaludek.
1: Jaj, Verunko. Tak budete kulatit dál?
2: Tak říkali jsme kulatí, tak zkusíme ještě.
3: 200.
1: Takže to máme 1200.
0: Bože, je tam Verča nebo Ariana Grande? Teď jsem... Takže?
2: Tak ještě.
3: 300.
0: 1300 už to máme, ano?
1: Myslím, že to je rekord, to jsme tady říkali, že...
0: Za ranní dvojku, my nevíme, zatím. Co kolegáčci za ranní dvojku. No,
1: za ranní dvojku nikdo nešel přes 1300, takže Veru, budete první.
2: Jo.
0: Takže co dál?
2: Jo, ještě jednou dáme. No,
3: 400.
0: Verunko, ale prosím vás, proč mi tam pláčete?
2: Jako skoro jinak.
0: Neplačte. Kolik je 1400, co dál?
2: Tak ještě jednou.
3: 500.
0: No, 1500 tam je.
1: Verča, já nevím, jestli Verunka bude dneska schopná
0: Verunko,
1: pracovat.
0: Verunko, jenom takhle, jako pojďme si hrát, jenom v 8 přijde host, jo? Do té doby je to vaše, takže?
2: Do té doby ještě máme čas, že?
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Dokonce i partner, mimochodem, od kterého už teď máte dárkový balíček od Investony, tak ten vás taky zdraví. Klasická věc u bednáře, jo? A to bylo 10 vteřin. U jaké jsme částky?
2: Já už zase ztratila.
0: 15 už bylo?
1: Já myslím, že 14.
0: 14, že jo?
2: Já jsem 15, já nevím.
1: Ale Verča chce 15, tak to tam hodně, jestli to tam je.
2: Tak
0: stvrdíme, i kdyby... Ano, 15 tam je, Ježíši Kriste. Teď už se soustředím, tak, nebo takhle, jdu budu ještě se soustředit, nebo co teď s tím?
1: Máme 15, to je rekord, to je ranní rekord zatím.
0: Mm-hmm.
2: Tak když jsme dali rekord, tak zůstaneme dneska.
0: Lidi někdy vyhrávali i víc, jako v minulosti, že jo?
2: Nevím, že jste říkal, že nebudete radit, že budete kamení.
0: Verunko, jako takhle, včera. Já to cením, my nemusíme říkat zajímavosti, jo, takže...
2: Ano, takže já dneska skončím, já myslím, že štěstíčka už dneska bylo dost a asi skončíme. Jo, jestli jsme dali rekord, skončíme radši dneska.
0: Dobře, tak jo.
1: Tak jo.
0: Tak jo, tak 1500 je to vaše, ale ceníme tu odvahu, protože někdo už jako zaváhá nejdřív u 500, potom u té tisícovky, takže 1500 plus dárkový balíček, ne Rádia Čas, ale našeho partnera.
2: Děkuju moc, opravdu.
1: Byla jste úžasná.
0: A poslední otázka, teď už můžete výdech, protože za chvíli, za pár hodin to bude aktuální. Co se vám jako první vybaví, když se řekne léto?
2: Mně víc času, protože prázdniny, víc strávení s dětmi a melon, miluju melon v létě.
0: Mimochodem tento týden, pokud se nepletu, téma vy jste s rozumem, že máme melounové, sice s těma pecičkama, jo?
2: To mi nevadí, já vím, že to, že vy s tím máte problém.
0: Je moc dobře, že jste to neřekla před skřítkem.
1: Každopádně myslím, že několik melounů si za 1500 určitě nakoupíte na léto.
2: To každopádně.
0: Mějte se krásně, Veru.
1: Naslyšenou.
0: Ozveme se.
2: Děkuju.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Skřítkův pokoj.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Já vám něco pustím, Leni, tobě taky, jo?
2: Dobře.
1: Jestli z toho uděláš nějaký úsudek a rozhodneš se, co dál, jo?

0: hrát o dva volňásky, takže si můžete udělat krásný romantický rokový nebo popovorokový výlet. Tak.
1: To je jako velká cena. To jsem nadšená. Dva lístky na One Republic, to už teda je něco.
0: No a my začínáme i s Mezera, ranní dvojkou, skládat tajemnou větu, která má opět čtyři části, to znamená i v průběhu dne s našimi kolegy, proto je dobré poslouchat Rádio Čas. Leni, chtělo by to nějaké originální slovo?
1: Tak já bych řekla, že to první slovíčko pro dnešní den může být hudba.
0: Nebylo už včera?
1: Bylo, ale dnes je zas.
0: A proto je to originální. Takže začínáme slovem hudba, zapište si ho, protože, jak slyšíte, hrajeme o hodně.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Teď se modlím, ale mi to vyskočilo. Já doufám teda, že to na nás nepoužije Kristýnka, která chystá nejenom čerstvé zprávy, ale taky víš, nevíš, s datem 19.6. Prostě tak, jako člověk letem si tam kouká a dneska je i den fenoménu jménem Garfield. Jak ty jsi se s tímhle slavným kocourkem jako minula nebo neminula?
1: Veš mi průšvih u Kristýnky. Jestli ne, ho tam má.
0: Nestraš mě.
1: Mám se jít zeptat?
0: Ne. Jako, ale znáš ho?
1: Znám, ale minul mě. Mně to nikdy nepřišlo nějak moc vtipné.
0: Tak to máme podobné, to se přiznám. Přišel jenom fenomén vlastně, že někdy jako evokuje nás, protože jako největší specifikum, že byl hodně líný,
1: ano.
0: Byl hodně podrážděný a škodil vlastně tomu pejskovi od pana majitele a fascinovalo mě, že víš, co miloval nejradši, jakou pochoutku?
1: Ne.
0: Pokud se nepletu, tak lazáně.
1: Aha, ano, lazáně, to je pravda, to je pravda.
0: Tak jen tak na okraji, takže podobá se, nebo Garfieldovi alespoň náznakem nějaká z tvých kočiček, nebo vůbec je to úplně jiná liga?
1: Je to úplně jiná liga.
0: Možná proto jste se s Garfieldem nepotkali,
1: že? My máme kočičky na ruby.
0: Ano, ano, tak. S psí energií, je to tak?
1: Ano.
0: Obě Sphinx a nádherné.
1: Ale říkám, Garfield nějak mě úplně neoslovil ani ničím.
0: Ne, je to tak v rámci těch fenoménů, každý má něco.
1: Já třeba, když je to Batman, Superman nebo tak, že jo, ti taky začínali jako komiksy, tak to tak mě oslovilo víc.
0: Teda, když se vrátím ještě hloubš, a to říkám, tam už se možná projeví těch pár let mezi námi, Studio Kamarád,
1: no jo.
0: Tak prakticky jako nedával jsem nikoho Mufa, pak tam byl Harry Showman, a dokonce ještě, no ani Ju a Hele mě teda jako nevytrhli, jako z dobré, já jsem byl strašně nervózní jako dítě.
1: Ty mě celkem bavili, ale ještě mě napadlo, že jako Garfield dobrý, ale prostě když člověk vyrůstá na kocourovi modroočkovi, tak prostě Garfield už nemůže zabodovat.
0: No tak prostě udělejte si to lehce kočičí, omlouváme se všem pejskařům, jenom co vidíme, to pošleme dál a bože můj, ať to není za půl hodiny ve výš, nevíš. Jinak 6.58 a prosím vás i vy WhatsAppoví, napište nám, co se vám jako první vybaví, když se řekne léto, protože zítra začíná.
2: Mega léto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Plotník, kde se stala vážná dopravní nehoda. Probíhají zde aktuálně záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte tak s možným zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Nemocnice hlásí nedostatek krve. Moravskoslezští záchranáři mají nové sanitky. Olomoucký kraj zná svou vesnici roku. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Nemocnice hlásí nedostatek krve, dárců totiž stále ubývá. Situace bývá vždy nejhorší právě v letních měsících. V tu dobu je nejméně dárců, ale také nejvíce nehod a úrazu, kvůli kterým je právě krev potřeba. Nejpotřebnější je univerzální krevní skupina 0.
10: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezští záchranáři mají 14 nových sanitek, ty zamíří na stanoviště napříč krajem. Vozy mají nadstandardní výbavu, která zvyšuje pohodlí pacientů a ulehčuje práci posádkám. Jsou to například hydraulická nosítka. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více nám už k tomu řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
11: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
2: Rádio Čas, sport.
9: Oštěpař Jakub Vadlich a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Doha. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisícím s konfliktem na Blízkém východě se koná nyní až jako sedmý v pořadí. Hlavní program začíná v 19 hodin. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Pohodové ráno, probouzíte se s rádiem Čas 7.02, aktuální čas 19.6. a pátek, poslední pracovní den v kalendáři.
0: Ano, a poslední oficiální jarní, zítra začíná astronomické léto, sondujeme, co se vám vybaví, když se řekne právě léto. Přes WhatsApp Rádia Čas přispěla Jarmila a napsala, léto je úžasné na ovoce, které je na zpracování marmelád, a přitom je letní písnička, a teď úplně mi to oprášila vzpomínky, protože jako pár let zpátky to byl velký fenomén. My jsme se teda s tím fenoménem nikdy nepotkali. No a ty si typní, která to je.
1: Tohle to není.
0: Myslíš Aserehe?
1: Aserehe,
0: vůbec ne.
1: Ne?
0: Já říkám, my jsme se moc nepotkali.
1: Ale takže... to mám ráda.
0: No, co dál?
1: Mohli bychom udělat nějaké vysílání letních hitů.
0: Jasně, tak máme na to celé prázdniny.
1: Aserehe, no. No a
0: ale co myslíš, že napsala Jarka?
1: Něco letního.
0: Aha, tak ona i tak vnímá, ona je totiž houpavá ta písnička, ona není jakoby...
1: A není to Iveta Bartošová léto?
0: Aha.
1: No, tak to nevím.
0: Pamatuješ Jeruzaléma? Byl k tomu taky nějaký specifický taneček, ale jako... Mimochodem, Jarmilo, samozřejmě máte na to svaté právo, jenom já říkám, jako, že mi to nějak jako necinklo, jako v mém reálném životě, jo, a podobně. Jeden čas to bylo úplně všude.
1: Jo, no. To by je pravda, no. Mm-hmm. Je to něco jako... Jo, jak byla ta písnička, která byla úplně všude?
0: Ale některé, co nedávno. Jsou všude a pořád, a mám rád dodnes, jo? Vím, že ty taky už nemusíš, ne? James Blunt a You're Beautiful a podobně.
1: No, to vůbec. No, a nebo, ale to bylo taky latino něco.
0: Jo, ta, co měla ty miliardy slednutí?
1: No.
0: Despacito?
1: Despacito.
0: Despacito, chebere, ty jsme dali tomu monito.
1: A to vždycky, když někde slyším, tak už si říkám, ne.
0: A on je to ten hudební styl, kdy vlastně celá deska těch interpretů zní stejně jako Despacito, akorát s jiným textem, že jo?
1: Já už si vždycky říkám, ne, pouštěj to.
0: No hele, jako, neříkám jako, že moc odskočíme, jo? Shakira, Waka Waka na Rádio Čas. Hity, které milujete, s Lenčou a Radimem 705.

0: Letní sezóna v plném proudu nebo teprve startuje, samozřejmě i v písničkách na rádiu Čas, a i toto ráno 19. červnové s Lenčou a Radimem je 7.08.
1: Krásné ráno všem. No a podíváme se letem světem internetem, tentokrát do Jižní Koreji. Tam mají teď velký skandál. Je to takové...
0: Kávový řetězec?
1: Ano.
0: Ale pozor, tentokrát naopak, protože já vím, jako kde zápletka nebo ten hlavní, ale vlastně jsem nepochopil, co popletli, takže povídej, přehání.
1: No, není úplně snadné, ale to teď myslím opravdu skutečně vážně, že není snadné mít franšízu nebo takový ten globální
0: dosah, protože každá část jako světa má trošku jiný příběh, že jo?
1: Jo, protože prostě v každém státě je to trošku jinak, no a když máte nějaký globální produkt nebo kavárnu nebo rychlé občerstvení, tak občas marketingové oddělení udělá přešlap. A to se stalo právě v Jižní Koreji, protože tam tady ten řetězec s kávou, co má ve znaku tu zelenou mořskou panu.
0: Takový ten do zelená, ano, přesně.
1: Takový ten do zelená, jak jsou tam ty gaučíky. Tak rozběhl na Květen velkou reklamní kampaň s názvem Tank Day. A bylo to ke spuštění nových hrnků, které byly velké, takže v podstatě to odkazovalo k tomu, že si můžeš natankovat spoustu kávy.
0: Nicméně Jižní Korea, tam to asi znamená něco trošku jiného, viď?
1: No, tank znamená taky tank. No, a vzhledem k tomu, že v květnu probíhalo v Koreji povstání proti tehdejší vládě a boj právě proti režimu, tak je to hodně kontroverzní a museli tu reklamu stáhnout. A navíc...
0: Dostanou školeníčko, že?
1: Celý tento řetězec na půl dne zavře a zaměstnanci dostanou školení z historie.
0: Aha, tak já jsem myslel, že to bude ještě složitější, když jsem dělal ten dlouhý článek, ne, je to jednoduché, no. Ale tak jako přitom, jasně, že pokyn přišel zhora, že jo? A ty jako ty místní se taky mohli vyjádřit, jako že to je asi ošemetné, že jo, ale tak jako si rád, že máš práci, že jo, tak jim do toho nekafráš.
1: Tak kdo ví, jestli třeba to věděli, protože třeba tady v těch řetězcích pracuje hodně mladých lidí.
0: Nemusíš dodávat vůbec nic, tam vůbec nemusím už nic dovysvětlovat, to řekla moc hezky, ano, přesně tak.
1: No,
0: ano.
1: Protože to...
0: Že jim nedocvakly ty souvislosti, takhle si to řekneme. Ano,
1: no,
0: ano.
1: No, myslím, že tady to je napsáno, že to povstání bylo v květnu 1980.
0: No, to je stejné jako teď, když se teda u těch mladých lidí, jak ty říkáš, udělá průzkum v ulicích a zeptáš se jich, co se odehrálo v roce 89, co byla sametovka a tak dále.
1: No, ale jak kdo, jo, to zase neházíme do jednoho pytle.
0: Říkám,
1: ale
0: u některých.
1: Přece jenom, když jste studenti a děláte v tomhle kávovém řetězci, tak myslím, že máte na starosti, a já jsem to teda tak měla, že jsem měla na starosti jako úplně jiné věci, než hlídat květnové povstání.
0: No, tak to byl malý kávový vstup s tetou Lenčou a s Trejdou Ráďou. A vy se polepšete, mimochodem, jaký jsem?
1: Jaký jsi?
0: Jaký jsem?
1: Jako definici tebe?
0: Jsem zlatý?
1: Jsi v pohodě?
0: Jsem nejsi? Zlatý?
1: Zlatý jsi?
0: Jsem zlatý?
1: Jsi zlatý? No tak jo, tak jsi zlatý. Jo!
0: Jedna pro Lenču na rádiu Čas.
1: A se dehe!
0: Zítra začíná léto, tak užívejte.

0: Za nás v rámci letních songů nebo s tím letním vibem, jak se říká, jako palec nahoru, baví nás je po letech.
1: Ale tak jsme tak nějak zhrnuli, protože jsme si vzpomněli dokonce i na ten taneček Las Ketchup, nebo Las Ketchup, ne, já nevím, jak se to čte ani.
2: Vydrž.
1: No a vzpomněli jsme si na ten taneček, který jsme si tady zkoušeli.
2: Vydrž.
3: Očima Mirky.
0: Tak.
1: No a tak nějak jsme se shodli na tom, že dámy, které to tančily, tedy tato kapela, tak nevypadaly, že jsou úplně nadšení z toho.
0: Já myslím, že to je takové to, že holkám to dobře zpívalo, ale samozřejmě pro ty obrázky a hlavně pro takovou jakoby písničku s latinovým vibem chtěli režiséři nějaké pohyby, tak to holky naučili. Takhle, zase to naučí skoro každý, jo. Ale i v tom videoklipu to si pamatuju a dokonce i když to zpívali občas někde live nebo na playback, tak bylo vidět jako, že musí, no.
1: Že musí, no. No, no. Jakoby ten taneček vypadalo, že jim úplně nesedl, ale tak to je taková klasická, nebo takový klasický postup pro písničky letní nebo nějaké, které chceš, aby se staly virální, tak tomu vždycky přidáš 2-3 kroky.
0: Taneček, no, musí být.
1: A taneček,
0: no.
1: Teďka třeba frčí Jason Derulo.
0: No, no, a ten je těžší na naučení?
1: Já jsem to zkoušela, můžu ti to pak ukázat.
0: Můžeš mi to pak ukázat, no. Ano. My vám taky něco ukážem, protože teda máme napěchováno mimochodem dneska naposledy horoskopy, protože po 8. máme hosta. Takže dobře poslouchejte, Milan Gelnár pro 19. červnový den. Taková ta klasika, nebudeme to víckrát opakovat.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pátek nás trochu emočně potrápí. Atmosféra bude oproti čtvrtku dosti vyhrocená, a to zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Ve vzduchu budou viset mnohá nedorozumění, a tak raději počítejme do 10 a pak vycházejme tomu druhému všemožně vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat nečekané zkoušky, jež mohou mít dopad na jejich peněženku. Ale by budou stabilní a nechají se rozhodit okolním napětím. Střelci mohou egoisticky prosazovat své já. Býci se budou držet rutiny. Pany mohou v případě tlaku jednat necitlivě a kozorozy projeví velkou trpělivost. Blíženci si budou užívat příval inspirací. Váhy by měly sršet nápady a vodnáři se mohou dočkat nečekaných milostných komplikací. Ráky by mělo ochraňovat jejich přirozené charisma. Štíři budou ignorovat okolní zhon a ryby mohou narážet na nepřiměřené nároky okolí. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Jasně a stručně, dobré ráno, léto a samozřejmě lambáda k tomu patří, Gábina, jo?
1: Tak, jo, lambáda.
0: To je jenom tak, jako když se řekne léto, co všechno vám naskočí a my jsme se ty poslední minuty na Rádio Čas tak jako dostali do sféry muziky. Mimochodem v srpnu to bude jako speciální otázka pro vás.
1: Dej pár tónů lambády.
0: Šora tu si foj. Takhle, protože to jsme tenkrát jako si říkali, chceš text lambády a tak jsme si to psali ručně. Šora tu si foj, kejnži o sami fišara. Jako, že to mám zahrát, ne?
1: To je dobrý.
0: Jo. Fišara, faminari, hoty, urufi, da, da, to, di, du, ta. Bylo to tak, ne?
1: To je dobrý, dobře ti to dá.
0: Šora tu si foj, no.
1: Ty jsi mohl živit, jezdit na nějaké zábavy a zpívat lambádu.
0: Já nevím, jak to máš ty, ale já umím zaspívat jenom písničky, které se mi líbí.
1: Já taky.
0: Jako ne všechno, jo. Takže já bych na karaoke občas jako fakt pohořel.
1: Já někde se vůbec nechytnu, ale fakt, kdybys to udělal jako show, tak bys mohl jezdit s takovým tím, jak jezdí lunetici a holky dohromady a ty bys mezi toho dělal lambádu.
0: Takže si moje máma, jen mě líbí, šora tu si foj a podobně.
1: Já jsem vymyslela nový koncept, podle mě by to byl trhák.
0: Ale tam budou lidi, že?
1: No.
0: Super.
1: Ale daleko, ty tam budeš sám na tom pódiu.
0: Jo, a já to umím, no, koukat se skrz lidi. Co se mi vybaví, píše Eva pod slovem, tak dovolená s rodinou a i tím vypnutí od běžných pracovních starostí, jinak vás poslouchám dneska tady na tuře ve Vysokých Tatrách, směr Skalnaté pleso, mějte se.
1: Moc máváme.
0: Tam to musí být osvěžující. Mimochodem, schválně co vy, ale to, když jsme z vás oslovili s mikrofonem v ulicích.
2: Voda, alkohol, hudba, festivaly, voda. Nějaké jezero, teplo, zmrzliny, zábava.
3: Asi je to hlavně volno, žádný stres ze školy nebo různých podobných povinností, sluníčko, opalování, zkrátka ten volný čas a klid.
4: Když se řekne léto, tak se mě vybaví a priori vůně černého bezu a náš ostrov Šolta.
5: Asi stanovačka s kamarády, kolo, koupání, nějaké výlety, dovolená.
0: Někdo byl hodně specifický, ten pán se mi líbil s tím černým bezem.
1: Jo, koupák taky, to je taky fajn.
0: Jo? Jo, to jsou vzpomínky, jsem moc, ani se, to už je dávno, to už je promlčeno.
1: Takže co vy, ale to Facebook, Rádio Čas, nebo taky WhatsAppové číslo 776612800.
0: A vyvětrám, za chvilku přijde Kristýnka, tak ať si trošku jako provětráme závity,
1: trošku
0: jo.
1: Trošku se bojím.
6: Dobré ráno, Moravo, Rádio Čas.

0: Hříšný tanec. To je taková nesmrtelná smršť hitů a hitovek na Rádiu Čas, nejenom na Rádiu Čas samozřejmě, i takhle v 7 hodin a 26 minut.
1: Jasně, že mi teď napadl výraz nesmrtelná teta, ale to nemůžu vůbec uvádět.
0: Kristýnko, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno, ahoj. Páteční.
1: Ahoj, ahoj, Kristýnko, prosím tě, na úvod malá omluva, protože ty jsi připravíš, nevíš, máme tady problém se skřítkem technickým. Opravdu jako je tady nějaký šotek a v rámci těch reakcí jako na tvoje otázky, naše odpovědi, je schopné pouštět to jenom tohle. Takže
2: tak
1: prostě...
2: to, víš, co to nevadí, protože když to nevyjde, tak já to udělám to. Tududu.
1: Aha, takže to nám nevyšlo. Kristý, prosím tě, když se řekne léto, zítra startuje oficiálně, co se tobě vybaví jako první, nebo na první dobrou?
2: Pohodička. Pohodička jako venku a prostě krása, teplo.
1: Jsi letní odchov, jo?
2: Já jsem letní, ale čím jsem starší, tím ty jako horké teploty snáším hůř, takže když jsem viděla jako předpověď teď na víkend, tak mě jako to děsí.
1: Omylo. No, zima nám nebude ani příští týden, to jenom tak hlásím, takže můžete si to užívat, stejně jako my teď víš, nevíš, s datem 19.6.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Takže v roce 1924 Paavo Nurmi zaběhl světové rekordy na 1500 a 5000 metrů. Za kolik je tak zaběhl, tipněte si. 1500 a potom 5000.
1: 1500 mě šla kolem, takže on musí tak kolem minuta a půl.
0: Ne, minuta a půl, ne, ne.
1: Já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
0: jo,
1: minut.
0: Počkej, vlastně, ale 100
1: to
0: metrů.
1: To jsou, 1500 je, to jsou dva, počkej, stadion měl 400, tak to je třikrát kolem, minuta a půl? Plus minus?
0: Podle mě to nemůže být minuta a půl, to je kilometr a půl, ne?
2: Ráďo, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
1: Ne, já jsem byl jako nejhorší, jo, takže to je špatná.
0: Já si to představuji, jak Ráďa běží.
1: Dětská lůždost, já už o sobě nic říkat nebudu, ani kde jsem co viděl, nebo zašel.
0: Jak Ráďa běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Ráďo, počkej.
2: Já ti nestačím.
1: Víte co? Ten skřítek vyplnul mikrofony. Tak, holky tu nejsou, já vám přeju krásný.
2: Okay. Tak počkej, tak 15 stovku měl za 3 minuty...
1: 3,5 stadionu, no.
2: Měl 3 minuty 52, tak pojďte aspoň těch 5000 metrů, když už máte takový.
0: Takže to bylo 3 minuty 52, jo?
2: Jo, právě že...
1: To asi ne, no, to možná bylo dobře, tak fajn. A ta pětitisícovka?
0: No. Takrát.
1: No, krát plus únava.
0: Tak, no. Tak já tam bych dala těch, já nevím, krát 3, 10, 12 minut.
1: No, nechám to na Lenči, no.
2: 12, je to 14.
1: No, tak
2: 28.
1: Jako...
0: Já jsem myslela, že to pětitisícovku taky běžel rád, a totiž.
2: Jo, tak. Ale pobavila jsem se perfektně.
1: Máš víc otázek, Kristýnko? A jenom poprosím, jestli bude náš režisér Jirka teď posílat nějaké běžce a zátopky, jo, prosím vás. A nám to posílá občas do GIFu jako reakce. Ne, jdeme dál.
2: Tak, rok 1978 vyšel první z řady komiksů Garfield. Jak se jmenuje jeho páníček a pes, se kterým u něj žije?
0: To nevím.
1: No nevím, no.
0: A víš to?
1: Jako takhle, když nám dáš nápovědy, tak to vidět. Oggy.
0: Oggy.
1: Pes byl Oggy. Ne, dobí, něco takového. Já jsem...
2: No na Ojo, ale Odí.
1: Odí, jo.
2: Odí, ale jako dobře jsi vzpomněl, dobře.
1: No, ale páníček.
2: Páníček.
1: Když dáš jména, tak to budem vědět.
2: John Jim Doc.
1: Je to A nebo B?
0: Jim. Já hlasu pro Jim.
1: A já pro Johna.
2: Ráďo, máš to správně.
1: My jsme globálně, tak nám to uznám.
2: A jaký...
1: Co musím vynahradit tu 1500?
2: To mě nepřestane bavit. Jaké je Garfieldovo nejoblíbenější jídlo?
0: Lasagne. A Ráďa má průšvih.
2: Tak to řekni. Ty jsi to zase hledal. Ráďo.
0: Prý náhodou to na mě vyskočilo na internetu.
1: Na mě to vyskočilo jako... Já jsem říkal, tohle Kristinka učit. Ježíši Kriste, Lenko, ty jsi ale fakt jako, ty jsi musela být hrozná spolužečka. A já jsem...
2: Aha, takže pojďme si ještě smát tím pádem rádi, aby se třeba...
0: Kristýnce, by to asi nedošlo, že já tak jen tak řeknu jako, lazaně. Hmm.
1: No, viděl jsem to a pak jsme se o něm bavili, jakože jsme se s tou postavičkou moc nepotkali lidsky, tak. Že jsme, on byl takový jako...
0: A rádě říkal, Kristýnka Garfielda do výš nevíš, určitě dávat nebude. Nedal. A ty další pět otázek o Garfieldovi.
2: Ne, to nemám. Mám vaše oblíbené sportovní okénko. Protože v roce 97 Dominik Hašek vyhrál jako první Čech v NHL cenu pro nejlepšího hráče základní části. Ale kdy Hašek vyhrál se svými spoluhráči v Nagánu olympijské zlato?
1: Únor 98.
2: No. Krása. A v roce 2008 česká Wikipedie přesáhla hranici 100 000 článků. Kolik jich má dnes?
0: Já bych klidně řekla, že přes milion.
1: Nebudu typovat, to dám na tobě, já tak ani rychle v hlavě.
0: No, máš možnosti?
2: Nemám možnosti.
0: Tak já bych řekla, že přes milion jich určitě...
1: Milion a půl.
2: Jo?
1: Jo.
2: Fakt?
1: Jako já, teď už můžu říct cokoliv, protože... No.
2: Tak je to 593 474.
1: A když do večera všechny dopíšu?
2: Tak to hodně štěstí.
1: Dobře, fajn.
0: A za ním u počítače Usain Bolt. Ráďo, já ti nestačím.
1: Takže ještě něco?
2: To bylo všechno.
1: To bylo všechno. Tak jo, tak já vám přeju krásný víkend.
0: Ráďo, krásně si nás doběhl.
2: Aha. A ještě doběhne, počkej.
1: Aha, fajn.
5: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1... Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítkův poklad Rádia Čas.
6: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
7: Hity, které milujete.
8: Radio Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
14: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
13: A maminka se mnou.
14: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
15: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
16: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
15: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Film Time na Rádio Čas.
17: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
18: Rádio Čas.

0: Teď jsem měla úplně pocit, že na konci téhle písničky jsem slyšela slovo hadraplánem, hadraplánem.
1: Jo, jo, to jsou ty slavné přeslechy, nebo takové, co tam chceme slyšet, v každém případě platí co song, to hit, který milujete. Mimochodem, vlastně o nich je i první slovíčko tajemné věty v rámci Megaléta Rádia Čas, kde dneska u odpoledních kolegáčků budete hrát o dva lístky na...
0: One Republic.
1: Jo, tak to první slovíčko, podobné jako včera, malá nápověda...
0: Hudba.
1: Takže zapište si, hudba, posíláme to dál. No a posíláme toho víc, jak už jsme naznačili a v minulé hodině jste se přesvědčili, v relativně dobré náladě stále skřítek Leoš, který má své poklady a otvírá je vám.
0: Mm-hmm, a je připravený je otevřít klidně i teď, takže volejte na 7766 12800, jenom je potřeba se dovolat pátí v pořadí.
2: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Pozdravy na linku Rádia Čas i se Skřítkem. Ve správném pořadí volá kdo pak. Dobrý den.
1: Ahoj, dobré ráno, volá Jana.
2: Janí, krásné ráno. My slyšíme, že jste v autě. Přesunujete se kam právě teď?
1: Do práce.
2: Aha.
0: Janí, budete schopná se soustředit, protože většinou, když jsou lidi v autě, ať je jakákoliv soutěž, tak jako tomu moc v uvozovkách nedávají, nebo protože se soustředí na jízdu, takže jste, jo, tak nějak rozhodnutá.
1: No, budu se snažit, samozřejmě, že člověk musí samozřejmě věnovat pozornost řízení.
0: Právě.
2: No právě, aby vás to třeba jako nerozhodilo tolik, že?
0: Že se třeba špatně rozhodnete.
2: Ne, že se budete radovat a potom špatně odbočíte, že?
1: To už by nebyl tak velký problém.
0: Myslím, že špatné odbočení je ta jako nejlepší verze, jo?
1: Tak já si myslím.
0: Už teď získáváte dárkový balíček od našeho partnera, od Investony, to je dárek číslo 1. A teď si to říkáte sama, jo? Otvíráme?
1: Otvíráme první.
3: Otevírá box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Vyma další.
3: 200.
1: Ještě zkusíme.
3: 300.
1: Tak pojďme dál.
3: 400.
1: Takže bychom to na tu 500 zaokrouhlili.
0: To se mě ptáte?
1: Tak jo, jdeme na to.
3: 500.
0: Jasně, 500. Minimálně 500 tam je.
1: Tak teď nevím.
2: To je takový zlom, kde nikdo moc neví, ale Jani, poslouchala jste od rána?
1: Neposlouchala, právě, že jsem vás zapla až v autě.
2: No protože kdybyste nás poslouchala od rána, tak byste věděla, že jsme říkali, že je Skřítek v dobrém rozpoložení.
1: Aha, takhle. No. A myslíte si, že pokaždé je v dobrém rozpoložení?
2: No, no jasně,
0: že takhle druhý rozpoložení jsou, hele, není to žena, tak to ještě jde, jo, takže asi tak.
1: Takže dáme ještě těch 600.
3: 600.
0: Jasně, že tam je 600.
1: Ještě jednou.
3: 700.
0: I 700 tam je.
1: Sedmička je moje šťastné číslo.
2: Tak zaokrouhlíme.
1: Jo.
3: 800.
2: Jo. Máme 800.
1: Wow.
2: A tak to už bychom mohli zaokrouhlit, ne?
1: Tak zkuste ještě tu devítku.
0: Teď už by to bylo na lenču mimochodem, jo?
1: jo, já si to s
3: ní vyřídím. 900.
2: Tak to je dobrý, to já mám u Janče asi kafe.
1: Aspoň to kafe. Necháme.
2: Necháme?
0: 900 korun fakt stačí?

0: Ka příhodu a užijte si, jak je libo, tady v tom správném investovacím prostředí.
1: Takže
0: tak.
1: Můžete investovat na Investoně právě za 3000, takže paráda.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Než si uděláme kontrolní suma sumárum, nebylo odbočeno špatně?
3: Nebylo.
0: Tak jenom připomínáme. 900 korun, dárkový balíček a ještě 3000 korun na investice od našeho partnera. Bylo nám rozuměno?
3: To je super.
0: Jo. To bude, myslím, že krásný pracovní den před víkendem. A rádi jsme vás slyšeli, Janí.
1: Mějte se krásně, krásný den. Naslyšenou.
3: Mám taky plný sluníčka. Naschledanou.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Jakubův ví.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim Alenka na rádiu Čas.

0: Co se vám jako první vybaví, když se řekne léto? Kdybyste se chtěli podělit, tak Facebook i WhatsApp Rádia Času vám k dispozici. Nicméně to neznamená, že jakoby jenom léto, pohodička, koupačka, grilovačky, ale nemusí to být jenom čase před vánočním, třeba i v létě můžete dělat dobré skutky. A my vás už za chvilku budeme inspirovat.
1: Ano, já si říkám, o čem to mluvíš.
0: Bednář.
1: A teď mi jelo v hlavě, je to megakoncert? Ne, to není megakoncert. Je to megaléto? Ne, to nebude megaléto.
0: Ne, teď jsme nebyli připraveni a propojeni, ale ano. Protože jsme tady lítali a chystali se na hosta, který přijde po 8 hodině.
1: A budeme se bavit právě o krvi a o darování krve, takže rozhodně po 8 hodině raní zůstaňte dál s Rádiem Čas.
0: Sledujte i stream na Facebooku, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, stejně tak na WhatsApp ptejte. No a teď už je čas na zprávy s Kristýnkou za 4 minuty 8.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Havířově na Dlouhé třídě, kde se stala dopravní nehoda. Nehoda se stala také v Brně na ulici Plotní. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: E-shopy čeká velká změna. Moravskoslezský kraj podpoří venkovské prodejny. V Uherském Brodě se otevřel nový domov pro dospělé s postižením. Pohodový páteční den vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. E-shopy čeká velká změna. Spouštějí to

0: úvodu do 14 dnů od převzetí zboží či služeb na internetu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl. Zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
0: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. V Uherském Brodě se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s mentálním kombinovaným postižením. Původní zařízení ústavního typu prošlo rekonstrukcí a proměnilo se v moderní bezbariérové bydlení rozdělené do 3 samostatných domácností s celkovou kapacitou 18 míst.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky dnes čeká další zápas na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách. Od 14 hodin se utkají proti Japonkám. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 poraženosti.

0: tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Radio
1: Čas. 8:04, my se těšíme na víkend, my se těšíme na léto, ale už dlouho jsme se těšili na dnešního hosta a jsme přesvědčeni a klepu to na dřevo, nebo spíš na zuby. Máme velké štěstí na srdcaře. Další z nich je ve studiu Rádia Čas.
2: A my tu moc vítáme pana primáře hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pana Daniela Janka. Krásné ráno.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Mimochodem, teď v této fázi, teď na přelomu jara nebo na začátku léta, všeobecně v rámci vaší profese, vašeho oboru, máte hodně práce, pane primáři?
3: Máme práce asi stejně, ale vzhledem k tomu, že se blíží léto a letní měsíce, které jsou vždycky pro transfuzní službu takovou zatěžkávací zkouškou, tak na to léto se musíme připravit, protože dárci nám odjedou na dovolené, když se nám budou vracet z dovolených, můžou mít nějaká omezení podle toho, jaké destinace navštěvují. Takže prostě pro ten letní provoz, který bývá někdy i náročný vzhledem k zvýšeným úrazům a potřebám krve, tak se musíme malinko přezásobit, takže mohl bych asi říct, že té práce je trošičku víc než jindy.
1: To znamená případů dost, jenom úplně logicky my začneme z té druhé strany. Co dárců, těch je taky dost, nebo klidně dneska ještě několikrát oslovíme?
3: Budu hrozně rád, že oslovíme, protože dárců není dost nikdy a ta situace je jako velmi alarmující. Obecně bych řekl v České republice, to nejenom teď jakoby v létě. Ubývá nám dárců, respektive nepřibývá, prostě to ty dárci, které musíme vyřadit z důvodů zdravotních a tak dále, protože s postupujícím věkem samozřejmě objevují se nové nemoci, které toho dárce prostě limitují nebo dokonce omezují vůbec v tom dárcovství. Tak když vám řeknu, že jako průměrný věk, podle statistik průměrný věk, kde dárce je někde kolem 39 let a jako největší skupina dárců se rekrutuje ve věkové skupině 46 až 50, takže to jsou ti Husákovi děti a ty to prostě asi pořád zachraňovat nebudou moc, takže potřebujeme příliv mladé krve a tam je ta situace velmi smutná, protože meziročně máme až prostě 30% poklesy mezi roky 24 a 25 je až 30% pokles těch prvodárců, těch novodárců, té mladé krve. Takže dárci nejsou a za to oslovení budu hrozně rád.
2: Mm-hmm. Co byste řekl, nebo kdybych se třeba rozhodla, nebo někdo mladší, že bych chtěl darovat krev, tak v podstatě jak by to probíhalo, nebo co bych musela udělat? Protože to je důležité možná vědět, pokud se někdo odhodlává a chystá pomoci.
3: Mm-hmm. Tak není to nic složitého, pokud jste úplně zdravá a vážíte aspoň 50 kilo a je vám aspoň 18 let, tak můžete prostě přijít, ale pokud máte nějakou pochybnost, bojíte se, nebo třeba berete nějaké léky, protože ne všechny léky, dneska spoustu lidí bere třeba léky na alergii, ženy užívají antikoncepci, což je vlastně taky léčivo a mají třeba, jako neví, jestli s tím to můžou nebo ne, tak jako máme na naší transfuzní stanici a jistě i jinde, buď existují prostě stránky, kde je nějaký chat, kde tuhle tu otázku můžete jako vznést a bude vám na ně odpovězeno, anebo telefonicky to vyřídí naše pracovnice v evidence a řeknu vám, jestli je vhodné darovat nebo ne. U těch žen třeba zohledňujeme, jestli třeba zrovna nemá po menstruačním krvácení a tak dále, je to méně vhodné, než kdyby přišla jindy. Takže může vznést ten dotaz a potom je prostě třeba jenom prostě to zkusit, nebát se a zkusit.
1: Horní věková hranice je, když teda minimum
3: Horní věková 18. hranice je jakoby arbitrárně nebo zákonem nebo přílohou v zákoně je určena jako 65 let. Ale samozřejmě při rozhodnutí lékaři, protože dneska máme seniory, kteří vypadají úžasně jako a jsou zdraví, nebo jako nelimituje to v tom dárcovství, takže a vzhledem k tomu, že ta situace je taková, jaká je, tak budeme rádi i za ty seniory, kteří budou rádi nebo budou chtít jakoby darovat a pokud nebude zdravotní indikace, tak jako lékař může povolit i ten věk nad 65 let. Ale obecně se ta hranice má těch 65.
2: Mm-hmm. Ve chvíli, kdy už se rozhodnu a daruju krev, tak potom jak rychle se vlastně dostane k pacientovi nebo k někomu, kdo ji potřebuje?
3: Mm-hmm. Tak vlastně ten odběr samotný pro vás, to velká časová ztráta není, samozřejmě, když budete poprvé, tak na té transfuzní stanici asi strávíte víc času, protože tam prostě budete jakoby nováček, budete tam zajíc, takže se tam trošičku musíte zorientovat, ale to samozřejmě není nic složitého, budou vás provázet prostě ten personál, ochotný personál, věřím, ale potom samotný odběr trvá, řekněme, do 10 minut, a vlastně můžete potom chviličku posečkat, občerstvit se a odcházíte, ale my s tou krví potom samozřejmě nějaká další práce je, protože se odebírá vlastně zhruba 450 ml té plné krve, kterou vám vezmeme, a my s ní potom pracujeme dál podle specifikací toho odběrového setu, těch plastových vaků. Nějakou dobu musí ta krev zůstat jakoby ležet. Potom se centrifuguje, to znamená ve velké centrifuze se vlastně oddělí ty složky, ty nejtěžší, to znamená červené krvinky a ta plazma vlastně od sebe, a potom to přichází na takzvané lisy, kdy se vlastně do těch dalších pytlíků vlastně do jednoho se sesává plazma, do druhého ty erytrocyty, takže to je ten výrobní proces. No a potom to je jedna velká část a paralelně s tím už probíhá druhá část, protože musíme samozřejmě myslet na bezpečnost takového přípravku, takže zároveň probíhá testování, to znamená ta krev se vyšetřuje na markery prostě infekcí, povinně se u nás v České republice vyšetřuje na přítomnost prostě protilátek proti syfilis, proti žloutence typu B, žloutence typu C a na HIV. Tohleto testování probíhá u nás serologické, paralelně s tím ještě posíláme vzorečky do jiné laboratoře, kde probíhá mnohem citlivější a přesnější testování pomocí PCR, která vlastně prokáže tu infekci ještě dřív, než by byly ty protilátky, a ty výsledky máme, řekněme, odpoledne. A pokud je velká nouze, tak samozřejmě ještě odpoledne jsme schopni tu krev jakoby propustit pacientovi, čili vlastně ten den, kdy vlastně vy ji darujete, již je možné, že odpoledne ji vlastně ten dárce může dostat, ale ve většině případů propuštíme následující pracovní den. A od té doby už je připravena po dalších 6 týdnů k dispozici pro pacienty.
1: Takže možná informace pro prvodárce, protože ti, kteří chodí pravidelně, tak už asi ví, takže de facto je to vlastně takovým bonusem, je vlastně i preventivní vyšetření, protože plus minus se dozví, jestli je všechno OK.
3: To, co jsme schopni přečíst z krevního obrazu a tady z těch serologických marků, to znamená tady z těch marků té infekce, tak to je samozřejmě bonus jakýsi pro toho dárce, neboť vlastně toto vyšetříme. V té krevním obrazu jakoby samozřejmě není to všespásné, ale samozřejmě některé věci, nějaká prostě nemoc už by se mohla v tom krevním obraze objevit, ale hlavní je ta pravidelnost, že vlastně ten zdravotní stav, respektive parametry krevního obrazu, tlak a tyhle ty věci sledujeme v pravidelných intervalech, pokud ten dárce chodí pravidelně.
1: A to je teprve začátek. Mimochodem streamujeme dál na Facebooku Rádia Čas. Naším hostem je primář hematologicko-transfuzní stanice v nemocnici Karviná Ráj, pan doktor Daniel Janek. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, právě Facebook anebo naše WhatsApp číslo
2: 7766 12 800.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hádej, kdo přijde na snídani. Na Rádio Čas.

0: Funto.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Tak oběd až s kolegou Alešem, teď je čas dobré snídaně a na tu dorazil vzácný host, Leni.
4: Pan primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pan Daniel Janek, ještě jednou krásné ráno.
5: Krásné ráno.
3: Pane doktore, vy jste to musel slyšet ne v poslední době, ale během své praxe strašně moc. Je moderní doba, 21. století, čas internetu, ale člověk má pocit, jako že už je všechno vysvětleno, ale pořád ještě kolují a panují nějaké mýty o dárcovství krve, o krvi. Se člověk jako zasměje někdy až smutně, co pořád musíte vyvracet pořád a pořád dokola?
5: Myslím si, že je toho čím dál tím méně a žijeme tady jakoby v Evropě, takže prostě nám odpadají takové ty mýty jakoby afrických zemí, že to bere ten odběr té krve, že bere nějakým způsobem sílu do budoucna, tu sílu těch bojovníků, anebo nějaké mýty z asijské oblasti, které to darování údajně ovlivňuje negativním smyslu plodnost a tak, tak si myslím, že tady na toto už jako lidi neslyší. Spíše možná ještě někde zazní to, že třeba ten odběr, že se při něm můžu nějakým způsobem nakazit, což je jakoby nesmysl, protože samozřejmě ty sety jsou jednorázové, bezpečné, ve smyslu nákazy sterilní, takže tam vlastně tam je to irelevantní tato poznámka. Potom někdy jsem zaslechl i to, že vlastně když daruju, že si na to jakoby nějakým způsobem to tělo zvykne a potom už jako nemohu přestat, jo.
3: Jako, závislost, jo.
5: Ano, v podstatě, tak to si myslím, že ne, protože jakoby to je věc, kde není, jako nebyl bych jako schopen vysvětlit ten mechanismus, jakým by ta závislost jakoby vznikla. Naopak možná jako může existovat nějaká závislost u dárců, kteří té krve jakoby mají hodně, naopak nějakým způsobem třeba sportují a jsou jakoby, mají tu krev jakoby s větším obsahem červených krvinek, tedy jakoby hustší, a ona ta hustší krev z fyzikálních důvodů samozřejmě, když je hustší, tak může jakoby pomaleji, líněji protékat těmi cévami, takže takový odběr dokážu si představit, kdy tu krev nějakým způsobem naředíme a potom ta krev cirkuluje lépe, že to může nějakým způsobem toho člověka jako pozitivně ovlivnit. Takže jako ano, dokážu si potom představit, že tento člověk potom bude rád, když znovu přijde na ten odběr, ale zaplať pambu za takové dárce, ale nějaké výraznější jako nesmysly asi už dneska slyšet nejsou.
4: My jsme se bavili o darování dárcovství, taky o těch testech, které potom se z krví dějí, ale vaše oddělení nejsou jenom ty odběry, ale taky léčba nemocí z krve nebo krevních nemocí. Tak jaké choroby nejčastěji řešíte nebo s jakými se nejčastěji setkáváte?
5: Ano, naše pracoviště je takové komplexní pracoviště hematologicko-transfuzní oddělení, či má jako tři velké části laboratoř, která poskytuje komplementární služby vlastně pro celou nemocnici, služby krevního obrazu, koagulačních vyšetření a některých speciálních imunologických testů. Potom máme tu fabriku, jak říkáme, zjednodušeně, to znamená výrobu transfuzních přípravků. A třetí část, neméně významná, neméně důležitá, je hematologická ambulance. Jsme pracoviště okresního typu, protože hematologická péče je v České republice zařízená trojstupňově, to znamená, jsou první pracoviště ta základní, ta ambulantní péče, potom máme péči nebo hematologická pracoviště s rozšířenou péči, kteří už jako mají třeba i lůžkové možnosti a můžou pacienty uložit a případně dávat nějakou složitější terapii, a potom máme ta nejvyšší centra, to jsou většinou fakultní nemocnice, kde se poskytuje taková komplexní péče, včetně třeba transplantačních režimů. Takže my v rámci té okresní nemocnice úplně moc nějaké takzvané vysoké medicíny dělat nemůžeme, ale proto existuje ten systém trojstupňový a můžeme ty pacienty předat, pokud je třeba na to pracoviště vyšší, takže se setkáváme spíše, jsme takové jako záchytné pracoviště, a abychom zjistili, jako jestli je to běžná věc, kterou pořešíme sami, anebo je to péče vyžadující jako vyšší pracoviště. No a nejběžnější jsou ty nemoci krve, nejčastější chorobou vůbec krvetvorobného systému jsou poruchy v té červené krvní řadě, takzvaná anémie. To je nejběžnější onemocnění, která může mít příčiny naprosto banální, to znamená, to jsou většinou ty postrátové z nějakých krvácivých problémů, nutriční, to znamená z nedostatku některých těch důležitých faktorů pro krvetvorbu. Na druhém místě jsou to asi nemoci té destičkové řady, to znamená nějaké trombocytopenie, které se zase můžou projevit krvácivými projevy, protože destičky jsou důležité pro krevní srážení nebo pro správné fungování srážlivosti. No a potom velká skupina těch nemocí té bílé krevní řady, což jsou ty leukémie, které vlastně u těch akutních stavů vyžadují intenzivní léčbu hned, takže tam je nutné ty pacienty odeslat na to vyšší pracoviště, ale existují některé chronické anemie, anemie staršího věku, seniorského věku, které jsme schopni jako řešit i na našem pracovišti. Ale ta anemie je asi nejčastější nemoc, s kterou se zabýváme.
3: Někde jsem slyšel, že z lidského oka poznáte nejeden neduch, nejenom to, co nás většinou trápí, ale co třeba z krevního obrazu? Dá se z něj poznat víc, než bychom si mysleli? Je to tak jakoby, že tam v podstatě, jako vidíte, když to řeknu trošku nadneseně, příběh toho člověka a jeho těla?
5: Tak dá se toho odečíst poměrně hodně, jako samozřejmě ty analyzátory krvinek jsou dneska velmi jakoby sofistikované přístroje, které vám dělají velmi přesnou analýzu a jsou schopni zhodnotit nejenom počty těch jako krevních elementů, ale jejich tvár, jejich strukturu a vypočítává vám různé jako takzvané indexy, třeba erytrocitární indexy, to znamená, vy nevidíte jenom, kolik má ten člověk krvinek a kolik má obsahu toho krevního barviva, což je jako takovéto klíčové rozlišení pro tu anémii, ale jako jste schopni vlastně z těch R-indexů vyčíst i třeba pravděpodobnou příčinu. Takže ano, jako těch informací je poměrně dost, ale zase není to o příběhu toho člověka, protože bohužel existují nemoci, které jsou třeba velmi vážné a mohou být i třeba řekněme v relativně pokročilém stádiu a u nich třeba i ten pacient může mít i normální parametry krevního obrazu. Takže není to tak, že když je člověk nemocný, vždycky má nějakou změnu v krevním obraze a naopak taky může být to nějaká banalita, třeba nějaký stres nebo jako kuřák a má třeba vyšší bílé krvinky, což je jako jinak známkou zánětu. Takže ono někdy to může být i na opačnou stranu, to znamená, člověk by se mohl vyděsit z těch parametrů a přitom ta příčina je poměrně jednoduchá, poměrně banální a hlavně jakoby neškodlivá nebo nebezpečná.
3: Co se člověk nedozví? Tak my hodláme sondovat dál, doporučuji i stream na Facebooku Rádia Čas. Naším hostem je stále primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici Karviná Ráj, pan doktor Daniel Janek. Kdyby něco, WhatsApp číslo 776612800.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Rádio Čas.
0: Vše pro vaší grilovaní.

0: 23. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
5: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
6: Radio Čas.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
2: Byla. To dobré začíná u nás.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hádej, kdo přijde na snídani. Radio
3: Čas. No, myslím, že se s Lenčou shodneme, že de facto povinně bychom vám předepsali nejen naše vysílání, ale potom v záznamu taky stream na Facebooku Rádia Čas, protože přišel, nadechl se a mluví doteď, ale je o čem hlavně? Je o čem primář hematologicko-transfuzní stanice v nemocnici Karviná Ráj, pan doktor Daniel Janek, ještě jednou krásné ráno přejeme.
4: Krásné ráno.
5: Krásné ráno. My jsme toho probrali opravdu hodně i na tom streamu. Odběry nemoci, ale možná pojďme se podívat taky trošku na prevenci, protože to je podle mě to nejdůležitější taky, abyste měli spoustu dárců. Takže co může tak člověk dělat v tom každodenním životě pro zdravou krvetvorbu?
4: Tak důležité jsou, říkám, nejznámější nebo nejčastější poruchy krvetvorby. Byla už o tom řeč, nevím, na streamu nebo ve vysílání, je třeba ta anemie. Nejčastější jsou ty nutriční anemie, to znamená z nedostatku určitých těch hematogenních faktorů, které jsou důležité pro krvetvorbu. A tady bych v první fázi zmínil železo. Železo je takový biogenní prvek, který si tělo neumí vytvořit samo, ale bez něho prostě ta krvetvorba nebude fungovat a ty červené krvinky jsou defektní, jsou malé a nemají takovou schopnost, kapacitu přenášet kyslík, takže železo, to znamená maso. Čímž samozřejmě asi se úplně teď neznelíbím některým, kteří to maso z principu z nějakých důvodů odmítají, což jako respektuji, ale je známo, že vlastně nejsnazší vstup železa do organismu je právě tím hemovým železem, to znamená železem obsažených právě v hemoglobinu, tedy v tom červeném krevním barvivu. To znamená, ti vegetariáni, kteří nějakým způsobem maso odmítají, ano, jsou přírodní, jsou prostě i jakoby nemasové jako potraviny, některá zelenina, špenát, luštěniny, které samozřejmě to železo obsahují, ale tam je vázáno právě v některých jiných chemických strukturách a tam to vstřebávání je jako podstatně horší. Vstřebávání železa z potravy ovlivňuje velmi významně přítomnost vitaminu C, proto existují třeba i léky, které mají kromě železa v sobě i tu L-askorbovou kyselinu, čili doporučuji pro zlepšení vstřebávání železa to zapít třeba nějakým džusem, který má obsah vitamin C. Ono k tomu stejku to pivo je samozřejmě lepší, ale když teda bychom chtěli fakt sofistikovaně vstřebat železo maximálně možně, tak jako stejk s džusem, ale to asi nebudu doporučovat.
5: Ale to je dobrý tip, to mě nenapadlo.
3: Já jsem špatně slyšel, já jsem rozuměl stejk s džusem. To byl stejk s džusem.
4: To byl stejk.
3: Já už jsem ze Zinde.
5: My jsme u masa ještě stále.
4: takže to je železo. Potom teda druhá skupina těch důležitých prvků nebo vitaminů jsou vitaminy skupiny B, to znamená vitamin B12, kyselina listová, pyridoxin a riboflavin, to jsou jako důležité ze skupiny vitaminu B. A ty jsou taky obsaženy v masle, ale jsou obsaženy třeba ve vejcích a v dalších jiných jakoby potravinách, takže toto je důležité. No a potom bych řekl, zdravý životní styl, dostatečný příjem tekutin, o tom se pořád bavíme, protože je taky, ten je důležitý, ten příjem tekutin, aby ten oběh dobře fungoval a ledviny dobře fungovaly, a třeba si uvědomit, že v ledvinách se tvoří hormon erytropoetin, který je vlastně klíčový pro spuštění nebo pro dobré fungování té krvetvorby, to znamená, když nefungují ledviny, tak i ten erytropoetin se samozřejmě vylučuje ve snížených hladinách a tam ta krvetvorba je taky omezená, protože proto vidíme u chronických nemocí ledvin často nebo velmi jako skoro pravidelně nějaký stupeň anemie. To znamená dostatečná hydratace, železo, vitaminy skupiny B12, no a potom samozřejmě obecně zdravý životní styl, nějaký pohyb, protože ta cirkulace taky stimuluje krvetvorbu.
3: A úplně logická otázka téměř závěrem, kdyby náhodou nějaký ten problém byl, můžu třeba poznat, nechci říct, že na první dobrou, ale nějaké ty příznaky. První, co mi napadá, jako únava, skoro až chronická únava, ale co ještě, kdy tak jako zpozornit a třeba vyhledat odborníka. a rádi to přehlížíme.
4: Mm-hmm. Tak únava samozřejmě může mít tisíce různých příčin, nějaký stres dlouhodobý nebo velký pracovní fyzický výkon a tak. A to je vlastně únava fyziologická. Co bychom neměli přihlížet, je jakoby únava, která byla první známkou určitě té anemie, protože vlastně ten nedostatečný přenos kyslíku způsobuje to nedostatečné jakoby okysličení tkání a to potom rezultuje v klinický projev nějaké té únavy. Mm. Takže neměl bychom přehlížet únavu, která je dlouhodobá, která nemizí ani, není zdůvodnitelná třeba tím chronickým stresem, případně nějakou velkou fyzickou námahu. A když prostě, řekněme, 14 dnů, 3 týdny spíte víc jak 8 hodin denně a nemáte žádnou velkou fyzickou zátěž a přesto se pořád cítíte jako výrazně unavený, tak určitě, a ten krvní obraz je tak banální vyšetření, tak jednoduché, tak rychle, tak levné, že prostě ten krvní obraz vám jakoby může říct hodně. A tam už třeba bychom viděli té první příznaky té anemie. A potom ještě mezi takzvané, jsou to obecné příznaky těch vážnějších nemocí, třeba onkologických, ale i nemocí krvetvorby, a říká se tomu obecně B příznaky, a mezi to patří úbytek hmotnosti, to znamená, samozřejmě pokud zhubnout chci a dělám proto vše možné, méně jím, více sportuji, více se hýbu, tak tam je to očekávané, ale pokud bez nějakých velkých příčin zhubnu a je to úbytek třeba jako během půl roku 10%, se říká, to je takové jako signifikantní, a poznám to už třeba na oblečení, tak to je taky důvod, proč by se měl člověk minimálně vyšetřit nějakým jednoduchým testováním tím krevním obrazem. A potom ještě nevysvětlitelné teploty. Většinou nějaké jakoby mírné, ale samozřejmě, když jsem nemocný, mám angínu, chřipku nebo jakékoliv infekční nemocný, tam ta teplota je očekávaná, dokonce správná, protože je to boj proti té infekci. Ale když mám ty teploty a není důvod, proč bych je měl mít, jo, tak to je zase a taky trvají nějakou dobu, tak taky je to určitě důvod, abychom si minimálně ten krevní obraz nechali vyšetřit.
3: Pomyslný zdvižený prst.
5: No, bylo toho opravdu hodně, hodně informací, ale já bych se možná teď závěrem vrátila zpátky na začátek. A to
3: k té výzvě, ne?
5: K té výzvě, k transfuzím, jak můžeme darovat krev, kam se můžeme obrátit a co byste třeba všem novým dárcům vzkázal?
4: Tak darovat krev můžete v každém zařízení transfuzní služby, kterých tady máme poměrně hodně na Moravě, to znamená fakultní nemocnice, nemocnice naše Karvina Ráj, nemocnice Třinec a Opava, abych nezapomněl na kolegy v opavské nemocnici, takže všude, kam to máte blízko, vzkázal bych asi to, že nebojte se toho, asi bych, jako pokud jsou to fanoušci Indiana Jonese a vzpomenou si na tu slavnou scénu, myslím, že to byla křížová výprava, kdy ten Andy stojí vlastně před tou propastí bezednou a aby zachránil svého tatínka, tak musí udělat ten pomyslný krok do toho neznáma a hrozně se bojí, ale zavře oči a udělá to a zjistí, že tam je vlastně ten můstek, udělá vlastně ten skok vlastně té důvěry. A takže přijďte, protože ono je to často tak, bojíte se a vlastně nevíte čeho, a pokud přijdete, zkusíte, zjistíte, že to ve většině případů, nebo skoro vždycky zjistíte, že to vůbec nic není, a ten dobrý pocit, že tím určitě někomu pomůžete, asi stojí za to.
3: A tím bylo řečeno vše. Doufáme, že dřív než do roka do dne opět na viděnou, protože pořád je o čem mluvit a jak jste říkal, progres pokračuje kupředu. Mimochodem i s primářem hematologicko-transfuzní stanice oddělení v nemocnici Karvina Ráj, panem doktorem Danielem Jankem, a byla to jedna velká radost. Moc krát děkujeme.
4: Já taky děkuju za pozvání, přeju hezký den.
3: A odpočíňte si trošku.
4: Děkuju.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karvina Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete. 8.55 aktuální čas. A já vždycky, když vidím našeho kolegu Aleše Šklubala, tak mám jako pocit a mám takovou touhu ti nahlásit své sportovní úspěchy. Jo. Takže včera jsem byla hodinu na zumbě a hodinu a půl na koncertě. Takže jenom abys to věděl, jo. Protože Aleš vždycky vejde do studia a říká, tak dneska 42. A většinou jsou to kilometry.
1: Tak daleko ještě nejsem.
0: Tak kolik ujedeš?
1: Na bruslích nejvíc, no. 35 jsme dávali a to, já jsem teďka dělal nějakou akci a tam byla paní a bylo i přes 60 člověče a já jsem říkal, tak já jsem se tam chlubil, jo, že já jsem jakože sportovec, no. Že jsem si dával těch 35 na bruslích. On říkal, tak běžně jakože, což ten náznou dávám 70, jo, přes 60 let, 70 kilometrů na bruslích. Jsem si říkal, to není možné, mi spadla brada, no.
0: Já se třeba s takovými lidmi vůbec nepotkávám, já vůbec nechápu, kde to bereš.
1: A to na nich nepoznáš ani, jo, že prostě, no. Jo, že to jsou takový sportovci.
0: A mají třeba i jiní lidé tendenci říkat ti své nějaké sportovní úspěchy, když tě vidí?
1: Člověče ne. Možná jakože na Facebooku, že vidím někoho, kdo se přihlásí, že když uděláme nějaký rekord a pochlubíme se, tak mě dvakrát tolik překonají. A naše Evička Deklár, jo, ta je úplně šílená.
0: Jo, vy byste mohli mít klub.
1: No,
0: klub
1: to
0: bláznu.
1: Asi ne, tebych nestačil. Ne, protože Evička jako ta si bácne 40 km 50 přes víkenda.
0: To je klub sportovních bláznů. Já tomu teda samozřejmě tleskám. A navíc teďka máte mnohem větší pole působnosti, protože venku je krásně. Léto, takže můžete sportovat venku, tak co tobě se Ali vybaví jako první, když se řekne léto?
1: Hele, teď jsme o tom mluvili, po té zimě taková ta energie v těle,
0: jo,
1: že prostě se ti nechce spát, nabíjí tě to světlo, které je strašně dlouho, jo, že si třeba sedneme, dáme si kafe na balkoně, jo, a sedíme hodně dlouho, jo, a pro mě je to světlo a ta energie v těle, kdy prostě je to úplně jiný level, než prostě přes tu zimu, že a potom to oblíkání, že v zimě, vezmeš šortky, jo, tričko, jdeš.
0: Ale ještě, jak jsi říkal, že dlouho sedíš a dáš si to kafe, tak možná to není tím světlem, ale tím kafem, víš?
1: Protože jo, takhle,
0: v 8 večer, když si dáš kafe, tak...
1: Je to jedno.
0: Jo, proto ty jezdíš těch 42 kilometrů kvůli tomu kafe. Jo. No dobrá, tak jo, hele, to je otázka pro dnešní den, no a samozřejmě nás čeká taky druhé slovo v naší větě megaléta.
1: Ano.
0: Dva lístky na One Republic, wow. Tak to je velká výhra, ty bys šel, kdyby jsi dostal?
1: 27. a teďka nevím, červenec?
0: Červen.
1: Jo? No tak kdo by nešel, že? To už je level.
0: Tak mám ještě naprášit první slovo.
1: Určitě, připomeň.
0: Tak hudba.
1: Hudba, dobře, a já přidám po 9. hodině další.
0: Jo, až po 9. jo?
1: No, po 9.
0: Myslím, si myslela, že ty tak trošku jako...
1: Jako, že bych to řekl teď, jo?
0: No.
1: Jo? No, ne.
0: To jsi ještě neudělal totiž.
1: Ne, počkejte si.
0: Buď rebel.
1: Nebudu.
0: Dobře, tak po 9. Aleš Klubal na Rádiu Čas a teď už Kristýnka Kubánková aktuální zprávy. A nebo ne?
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaké pan to

0: obuv ví.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
2: Jdeme!
1: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Havířově na Dlouhé třídě, kde se stala dopravní nehoda. Nehoda se stala také v Brně na ulici Plotní. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Adámková. Veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily přibývá. V Česku už jich je téměř tolik jako čerpacích stanic. V tuzemsku aktuálně jezdí zhruba 120 000 elektroaut a už teď je podle ministerstva dopravy infrastruktura připravena na více než dvojnásobek.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumíni si školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu už řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
0: Seniori

0: sníží. Lidé od 65 do 79 let si mohou také za 600 korun ročně koupit Senior Pass.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbalisté v klíčovém duelu základní

0: postup ze skupiny se jim výrazně zkomplikoval. Dnešní den bude převážně jasný až skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. To bylo za aktuální zprávy na rádiu Čas všechno.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: značky, točí se svět sem na značky.
1: Které milujete? Rádio Čas.
2: Vrátím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na

0: Je tady pátek, je to den sympaťák, takový já vždycky říkám vydlážděný chodník víkendu a taky já se dneska zeptám, co všechno se vám vybaví, když se řekne léto. Ano, v neděli je tady jako na koni. Tak je to já nevím, dovolená, gelování, vůně opalovacího krému, bose, nohy v trávě, mě třeba i ten all inclusive buffet, co jezdíme na dovolené a to si tak, to si pište, že si to vždycky užiju na 100%. Takže napište Facebook, WhatsApp, tady je takový ten náš pomyslný Karibik. Od Aleše Škubala tady z časáckého studia Sluníčkový den a k létu patří samozřejmě i muzika, tak ať krásně dneska osvěží, budeme to potřebovat. Z rádia Čas, hity, které milujete. Jo a ještě něco, za chviličku přidám další slovo do megaléta rádia Čas do výherní věty a připomenu, o co hrajeme. Jdeme za muzikou.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Astronomické léto letos začíná v neděli, přenese nám delší, nebo chcete-li nejdelší den v roce. Jinak to sluníčko na obloze bude tak dlouho, že stihneme ráno vstát, dát si advent kafe, odpoledne smrzlinu, večer grilovačku a ještě pořád bude světlo. Tak to má také to kouzlo toho léta. A co se vám vybaví, když se řekne léto? Takže Petra tady píše právě to sluníčko, teplo a dlouho světlo. To vždycky kvituju. Jarda napsal dovolená... Ano, léto je u mě dovolená, i to, že stačí tričko a šortky bez složitého oblíkání. A u nás je to také kolo a tradičně hory. Jo, hory, léto, to je krásné spojení. Eva, léto je u mě dovolená s rodinou, i to vypnutí od běžných pracovních starostí. Tak na to jsem dneska taky zapomněl, že člověk, když je na té dovolené, tak alespoň na chvilečku prostě hodí ten počítač, mobil a tak dále někde daleko a věnuje se úplně jiným věcem. Tak to je taky důležité. Jinak pozor, Eva ještě dál píše, vás poslouchám dneska tady na túře ve Vysokých Tatrách, směr, Skalnaté pleso. Vy také se v létě chystáme do Tatr, už se na to moc těším. Tak ale na vás bude Facebook, WhatsApp, přidejte se, co se vám vybaví, když se řekne léto. Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. Pište, já budu hrát hity, které milujete.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
9: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
8: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
10: Rádio Čas.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: Tak co, jste chytli první slovo do Megaléta, Rádia Čas, do naší věty. No, tu když složíte, tak vám přinese nebo někomu z vás dva lístky na famózní koncert skupiny One Republic. Už 27. června se vrátí zpátky do České republiky, tentokrát se představí fandům na pražském letišti Letňany. To bude famózní koncert a vy u toho nebudete chybět. Ale teď, velmi důležité je první slovo. To jsme s Lenkou před malou chviličkou zopakovali, takže já připomenu ještě jednou. Prvním slovem věty je hudba a druhým slovem dělá. Takže dohromady hudba dělá. Je úplně jasné, že další dvě slova odpoledne, takže držím palce. Výhra bude stát za to. Rádio Čas pořád u ucha. Tak a já posílám další hity, které milujete.
0: Megalétor Rádia Čas. Megalétor Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pátek

0: Pojďte se bavit.
1: Ano, přesně tak, pojďme se bavit, a protože se blíží víkend, tak každý dobrý tip se určitě hodí a počítá, takže rád pozvu na Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Až do 20. června platí areál zámku Žerotínu, M-klub, velký sál KZK a také amfiteátr. Je to už 44. ročník, který klasicky nabídne folk, blues, rock, alternativní muziku i výtvarné umění, takže už dopředu skvělé zážitky. Tady vás to určitě bude bavit. Teď ale zpátky muzika, zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol od značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
11: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas hity, které milujete, a skupina One Republic. Říkám to proto, že dneska dva lístky na jejich pražský koncert hrajeme o ně v megalétu. Chce to složit větu. Už známe dvě slova do této věty a ty další dvě slova dneska odpoledne a samozřejmě také ta famózní výhra. Tak vyhrát můžete také u skřítka, to budeme hrát za pár minut a tady je vyhře, 5-10 000 korun, to už nechám na vás. A teď už jdeme na aktuální zprávy Rádia Čas s Kristýnou Kubánkovou. Ještě se teď dívám na naše časácké hodiny, asi na nich máte úplně stejně 2 minutky a bude 10. hodina. Jsme Rádio Čas, hezké dopoledne, hotel Šeškolbala.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v České Vsi na Jesenicku, konkrétně v ulici Jesenická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Nemocnice hlásí nedostatek krve. Moravskoslezští záchranáři mají nové sanitky. Olomoucký kraj zná svou vesnici roku. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Nemocnice hlásí nedostatek krve. Darců totiž stále ubývá. Situace bývá vždy nejhorší právě v letních měsících. V tu dobu je nejméně darců, ale také nejvíce nehod a úrazů, kvůli kterým je krev potřeba. Nejpotřebnější je univerzální krevní skupina 0.
11: Morava aktuálně.
10: Moravskoslezští záchranáři mají 14 nových sanitek, ty zamíří na stanoviště napříč krajem. Vozy mají nadstandardní výbavu, která zvyšuje pohodlí pacientů a ulehčuje práci posádkám. Jsou to například hydraulická nosítka. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 000 korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
12: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
11: Rádio Čas, sport.
10: Oštěpař Jakub Vadlich a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Doha. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako 7. v pořadí. Hlavní program začne v 19.

0: aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kandálu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
4: Já, tak ale to bych si dala.
3: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. To, ale, to už je.
4: Moment, ty mi zase urazil.
3: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
4: No,
3: já to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
4: Ani do kavárny mě nevezme.
3: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.

0: Začíná hodina, která voní výhrou. Výzva od skřítka Rádia Čas přijde za pár minut, tak si to určitě hlídejte. Hotele Šeškobala sluníčkový pátek a protože víkend znamená i spoustu akcí, tak na dvě, které budou spojeny s adrenalinem, pozvu za chvilku. Hity, které milujete, samozřejmě hned z Rádia Čas.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud máte rádi pohyb, tak mám pro vás báječný tip. Příborský běh 2026, tak to je běžecký závod historickým centrem Příbora. S trasami jak pro děti, hobby běžce, sportovce i štafety. Vše 20. června a start toho hlavního závodu je ve 12 hodin z Příborského náměstí Sigmunda Freuda. Tak a ještě jednou pohyb a adrenalin tuto sobotu v hangáru Ostrava. Spoustu zábavy. Děti budou mít připravený aktivní program plný stanovišť s instruktory. Čeká je tady výzva o nejlepší fotku s pózou lezecké legendy Adamem Ondrou. Dále to bude nejoriginálnější fotka, kterou vybere sám Adam a bude takové to, jak se říká, finále, možná i odměněno cenou. Stupenka na dětský program je za 125 korun a dospělý doprovod má tento den vstup zdarma. Jinak účastí na vedené lekce stačí mít zaplacený běžný vstup na stěnu a ten, nebo to půjčení lezeček na akci je zdarma. Takže k tomu už jenom popřeju, užívejte, bavte se. A ještě jsem chtěl říct, že bavit bude svým boxem plným peněz. Už za chvilečku také skřítek Rádia Čas, tak na to si určitě taky počíhejte. Ale teď hity, které milujete.
2: Otevírám výherní box.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
0: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
14: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Ano, jako z pohádky, potkáte skřítka a ten vám do peněženky jenom tak šoupne pár stovek. Za chvilečku to bude platit, takže ne pohádka, ale realita. A já to vidím dobře. Dneska 10. z vás hraje. Takže teď volejte 77 66 12 800.
2: Hity, které milujete.

0: pohádkách mají kouzelnou moc a jsou štědří, takže pohádkový příběh začíná, děj bude o tom, jak posluchač Rádia Čas k výhře přišel. Ať to platí. Já držím palce a kdo se dvolal jako desátý dneska? Halo, halo, kdo je tam?
1: Jana.
0: Jano, zdravím, odkud jste, Jano?
1: Poruby.
0: Ostrava Poruba, fajn.
1: Ano.
0: Takže nějaké ty tisíce budeme posílat tady jakoby za okno, za roh.
1: Doufejme, no, doufejme.
0: Jak až jste odvážná, Jano, kolik máte v plánu vyhrát?
1: No, někdy jo, někdy ne, no, dneska to tam vím tak na půl.
0: Půl na půl, jo, takže nás to nebude moc stát. Dobře, beru. Můžu otevřít box?
1: Ano.
0: Otevírám.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
0: Stovečka tam je, to tam je, vždycky, takže základ by byl.
1: No, tak ještě dál.
0: Ještě jdeme dál.
2: 200.
0: 200 tam jsou, Jano.
1: Tak, ještě jednou.
0: Tak ještě jednou, jste odvážná. 300. Co 400?
1: Tak ještě jednou.
2: 400.
0: 400, jak nám to jde, jako po másle, já bych to nevzdával.
1: No, tak... Ještě jednou.
0: Ještě jednou, 500 zaokrouhlíme, dobře.
1: Ano.
0: Jana a 500 poprvé.
2: 500.
0: Jo, vyšlo. Jano, 500 tam je.
1: Tak já myslím, že stačí.
0: Stačí, nepojedete dál?
1: Dneska je pátek, to je den pátý, takže to stačí.
0: Takže pojďme vyzkoušet, jo? 600 bylo by?
2: 600.
0: 700.
2: 700.
0: 800.
2: 800.
0: 900.
2: 900.
0: 1000.
1: 1000.
0: Bylo by tam, Jano, víc jak 1000? Nebylo, nebylo, ale 500 se počítá. To se počítá. Ano, krásný oběd. Užijte si to, Jano. Gratuluju, penízky pošleme. Krásný pátek a víkend. Naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnešní

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď to na našich vlnách Rádia Čas zavoní adrenalinem, chystá se příborský běh a bude to už šestý ročník. No a poběží se tuto sobotu. Moderátorem akce je Marian Žárský, který je teď se mnou na telefonu. Mariane, zdravím.
1: Také zdravím do Rádia Čas.
0: Já k tomu dodám i sportu zdár. Pokud jsem běžec, amatér a chci jít s celou rodinou, dětmi, můžu si závod užít u vás?
1: Můžete si ho užít a přijďte se zaregistrovat na Příborské náměstí v 8 hodin ráno. Začíná registrace do závodu, kde můžete zaregistrovat jak svoje děti, tak se sám vlastně můžete také přihlásit a užít si to naplno, protože počasí má být nádherné, má být horko, ale myslím si, že ty běžecké podmínky a hlavně ta trať je absolutně jedinečná.
0: Mariane, co nás konkrétně v sobotu v Příboře čeká a kudy povede trasa?
1: Tak pro ty nejmenší děti už tu trasu tradičně navinou skauti z Příbora jenom po Frenštát, po okruhu toho náměstí v Příboře, a potom je delší trasa pro starší děti. Ta už vede těmi spanilými příborskými uličkami. Tam musím teda říci, že to je úplně něco unikátního, protože probíháte vlastně historickou částí Příbora. Pak máme poloviční dospělý závod, ten je asi na 4,5 kilometru, no a pak už samozřejmě ten nejdelší okruh, celkově 4 okruhy, které v podstatě probíhají, a to už je 9-kilometrová distance. Startují víceméně jak jednotlivci, tak startují také štafety, co se týká těch dospělých. Ale to, co ten závod je opravdu unikátním, tak je to, že právě ta trasa vede těmi historickými uličkami Příbora.
0: Mariane, kdy je start a ze kterého místa, ale teď myslím ten hlavní závod?
1: Takže co se týká toho hlavního závodu, v podstatě, tak ten by nám měl, když se podívám do té startovky, tak tady máme v 9 hodin, by mě nám měl odstartovat ten hlavní závod, a je to vlastně závod jednotlivců i štafet. A ty postupně za sebou vlastně jako kdyby nastupují. Takže my opravdu první odstartujeme ty dětské závody a pak přicházejí na řadu ti dospělí.
0: Už jste si proběhl ten hlavní závod, jste taky běžec. A nebo jenom z židle.
1: Já jsem teďka dlouho netrénoval, ale musím říct, že ta trasa není vůbec jednoduchá. Pravda je, že bych se asi přihlásil do štafety, že bych si jako dal jeden okruh, ale abych uběhl jako celou tu 9-kilometrovou distanci, ty okruhy, to opravdu i zkušení běžci s tím mají problém, jinak tento závod je už tradičně součástí Lašské běžecké ligy. To znamená, že on opravdu patří do těch nominačních velkých běžeckých závodů, a já musím teda moc pochválit organizátory, protože jim se z této akce za těch 6 let podařilo opravdu udělat něco absolutně unikátního, a ten počet běžců se každý rok zvyšuje. Takže opravdu, pokud máte kamarády, přátele, s kterýma byste si třeba chtěli 4 zaběhnout štafetu, tak můžete a krásně si zasportujete, anebo když si chcete opravdu dát do těla, tak se přihlaste jako jednotlivci, stojí to za to. No a co se týká dětí, tak opět, jo, já nejvíc miluju ty nejmenší prdělky, jak běží se svými rodiči, to je totiž největší adrenalin hned na začátku, protože to kolikrát prožívají víc rodiči než samotné děti.
0: Takže na telefonu byl za pořadatele příborského běhu Marian Žárský. Ať se akce vydaří i počasí.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která

0: opravdový elektrospecialista.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku dáj.
1: Páteční obědy chutnají nejlíp, už jsou dochuceny tím víkendovým kořením. A tak obědy z obědovky do vaší firmy budu servírovat za pár minut a věřte, že budou dneska hodně chutnat. Hotele Šešklobala dobrou chuť i dopoledne a s rádiem Čas teď jdeme na nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11.

0: 3. června. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v České Vsi na Jesenicku, konkrétně v ulici Jesenická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: E-shopy čeká velká změna. Moravskoslezský kraj podpoří venkovské prodejny. V Uherském Brodě se otevřel nový domov pro dospělé s postižením. Pohodový páteční den vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. E-shopy čeká velká změna. Spouštějí to

0: obchodu do 14 dnů od převzetí zboží či služeb na internetu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
0: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. V Uherském Brodě se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s mentálním kombinovaným postižením. Původní zařízení ústavního typu prošlo rekonstrukcí a proměnilo se v moderní bezbariérové bydlení rozdělené do 3 samostatných domácností s celkovou kapacitou 18 míst.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky dnes čeká další zápas na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách. Od 14 hodin se utkají proti Japonkám. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry.

0: tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
4: Jaj, tak ale to bych si dala.
3: Já ti musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
4: Moment, jsi mě zase urazil.
3: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
4: No.
3: Mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
4: Ani do kavárny mě nevezme.
3: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Radio. Hity, které milujete.

0: Pátek pomaličku startuje víkend a to vždycky střádáme plány, co podniknout, a tak za chviličku pozvu na takzvané zakončení školy v ostravském lezeňském centru Hangár. No a na své si tady přijdou samozřejmě děti, ale i dospěláci. Tak a na své si přijdou i chutě, protože ke konci hodiny rozehrajeme společně obědovku. Hotel Šeškol byla klidný pátek a hity, které milujete, u toho nemůžou chybět.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

0: Prázdniny pomalečku klepou na dveře a zakončení školy se samozřejmě musí oslavit a tak zvou na pořádnou jízdu, a to zakončení školy v ostravském lezeckém centru Hangár. Já mám teď na telefonu za pořadatele akce Martina Sobka. Martine, zdravím, halo.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Martine, co děti v ostravském hangáru tuto sobotu čeká, jaký program chystáte?
1: Tak my tady pro děti budeme mít připravený aktivní program plný stanovišť s instruktory, u některých se vyřádí fyzicky, jiné prověří zase jejich bystrost, každopádně všechny bude spojovat legrace. Máme tady po dobu akce, tady budeme mít přistavený zmrzlinový krámek, kde budou mít speciální zmrzliny, takže určitě i to teplo nebude problém, ale těch stanovišť je opravdu hodně, takže pro představu budeme tady mít některé vyloženě lezecké výzvy, děti se naučí vázat lezecké uzly, ve spolupráci s firmou Vosíme si tady můžou zkusit vytvořit svoji vlastní pizzu, budeme tady mít od týmu odpaďáčku, který zábavně vzdělává o environmentálních tématech, zase nějaké kreativní výzvy, bude toho opravdu hodně.
0: Martine, já ještě zmíním jednu takovou zajímavou věc a je to nejlepší pouzán s lezeckou legendou Adamem Ondrou. Jak tohle bude probíhat?
1: Adam nám tentokrát nedorazí osobně, každopádně poslal nám vlastně svůj pistu, kterou my tady budeme mít nachystanou, takže návštěvníci se nám budou fotit s figurínou a Adam bude čekat vlastně na fotky, které nám vzniknou, které si osobně projde a on sám bude vybírat, která je nejoriginálnější a která od nás dostane cenu.
0: Je to tady držím palce. A jak to bude se vstupným a takzvaně lezečkami?
1: Pro děti tady máme základní vstupné za 125 korun. Po dobu konání akce není potřeba platit žádné doprovodné vstupné. A pro děti vyloženě lezečky potřeba určitě nebude potřeba, takže stačí ponožky, ve výsledku všechny stanoviště budou v dětském koutku, některé budou venku, takže tam ty lezečky nejsou úplně třeba.
0: Super. S námi na Rádiu Čas byl Martin Sobek z ostravského lezeckého centra Hangár. Martine, ať se vám akce vydaří.
1: Díky moc, mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
8: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
8: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
12: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Páteční obědovka za pár minut, opět do vaší firmy a opět to zavoní pizzou, takže hlídejte si zvonění. Já teď budu na Rádiu Čas lehce cestovat časem, ono v rádiu to samozřejmě jde, od toho tady máme záznamy. No a ten je z dnešního rána, ten, který teď přehraju a je plný otazníku. Naše ranní parta Lenka, Radim, Kristýna a třeba i vy, víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1924 Paavo Nurmi zaběhl světové rekordy na 1500 a 5000 metrů. Za kolik je tak zaběhl, tipněte si. 1500 a potom 5000.
3: Šla kolem tak, že on musí tak kolem
4: minuta
3: a půl?
4: Ne, minuta a půl, ne, ne.
3: Já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, vlastně, ale 100
3: to
4: metrů.
3: To jsou 1500 je, to jsou, to je třikrát kolem, minuta a půl? Plus minus?
4: Podle mě to nemůže být minuta a půl, to je kilometr a půl, ne?
2: Rádio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Ne, já jsem byl jako nejhorší, jo, takže to je špatná.
4: Já si to představuji, jak Rádio běží.
3: Dětská už dost, já už o sobě nic říkat nebudu, ani kde jsem co viděl, nebo zašel.
4: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio, počkej.
2: Já ti nestačím.
3: Víte co? Ten skřítek vyplnul mikrofony. Tak, holky tu nejsou, já vám přeju krásný.
2: Protože v roce 97 Dominik Hašek vyhrál jako první Čech v NHL cenu pro nejlepšího hráče základní části. Ale kdy Hašek vyhrál se svými spoluhráči v Nagánu olympijské zlato?
3: Únor 98.
2: No. Krása. A v roce 2008 česká Wikipedie přesáhla hranici 100 000 článků. Kolik jich má dnes?
4: Já bych klidně řekla, že přes milion.
3: Milion a půl.
2: Jo.
3: Jo. Hmm. To už můžu říct cokoliv, protože... No.
2: Tak je to 593 474.
3: A když do večera všechny dopíšu?
2: Tak to hodně štěstí.
3: Dobře, fajn.
4: A za ním u počítače Usain Bolt. Rádio, já ti nestačím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní páteč.

0: Rádia Čas.
1: Pátek to jsou vždycky fofry, spěcháme na víkend, ale tohle si rozhodně nenechte ujít, pizza z obědovky Rádia Čas. Lucie dneska bude kapitánkou dnešní obědovky a na ní tady záleží, jak voňavý příběh dopadne nebo nedopadne. Takže telefon a volám do vybrané firmy. Tak 7, 3, 6, 4, 4 a ještě 9, 6, 8. Tak by to mělo zvonit. Jo, jo. Takže já jsem v pohodě, teď ještě, aby to v pohodě bylo na druhé straně. Je dneska... Tak, teď už budu pokračovat takhle. Rádio Čas, Aleš Uškobal, obědovka. Zdravím.
2: Dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Lucie na telefonu.
2: Ano, ano.
1: Takže, Lucko, dáte si s Rádiem Čas pizzu?
2: Určitě.
1: Určitě, jako máte vy nejradši.
2: Ježíš, salámovou.
1: Salámovou, a masová. Aha. No, takové ty experimenty, třeba já nevím, ananas a tak dále, to?
2: Ježíš, to zrovna nemusím.
1: Víte co, já teď, abyste tu pizzu pro vaši firmu dostala, bych mohl popřát tu dobrou chuť, tak se zeptám, co vy, Rádio Čas, co jste dneska zachytila třeba z programu?
2: Ježíš, koukali jsme na otvírání, teda poslouchali jsme otvírání kufru, jestli to říkám dobře.
1: Ano, ano.
2: Skřítku, tak tam bylo, že dneska je pátek a dneska že bude vlastně větší výhra, no.
1: Jo, takhle, jo, to říkali raníčci, nebo kdo to říkal?
2: Jo.
1: Jo, raníčci, dobře, já vám budu věřit. Oce, já vám budu věřit, popřeju dobrou chuť. Kolik vás je v kanceláři?
2: Osm,
1: jo, takže se budete muset rozdělit. Já nevím, jasný. Ta pizza padne ještě dneska, nebo si to necháte třeba na pondělí?
2: Ježíš, asi na příští týden, na příští dneska týden. Už máme.
1: Jasně. Rozumím, je pátek, už máme myšlenky, co vymyslet na víkend, třeba ta opekačka večer a tak dál. Tak
2: jo,
1: Lucie,
2: něco takového bude, děkuju.
1: Ještě jednou přeju dobrou chuť, děkujeme za přízeň, že ladíte Rádio Čas. A teď obratem už posílám poukázku z obědovky Rádia Čas.
2: Mějte jo, děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Naschle.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Já jsem teď 4 hodiny nebyl venku a tak se domnívám, že tam je, protože se dívám na monitor, je tady vykřičník, pozor na horka, takže tam je obrovské horko. Ahoj, ty jsi teď přišel.
1: Krásné poledne, no je tam šílené vedro, je tam fakt šílené vedro. Já jsem teďka vylezl z auta, kde mám klimu, tak no oválo mě to teplo.
0: Hele, když už mluvíme o teplu, co se tě vybaví, když se řekne léto?
1: Moře, opalování se, beach volejbal, nějaké takové chladné drinky a podobně. No já to mám rád. Nemám rád úplné vedra, přesně to, co je teďka venku, ale léto jako samo o sobě miluju.
0: Tak ještě se zeptám na jednu věc, která bude velmi důležitá, kdy přidáš další slovo do megaléta.
1: Po 13. hodině, ale budeme také soutěžit s naším skřítkem.
0: Je to jasné. A víš, co se dneska hraje v megaléto? Fantastický koncert.
1: No, One Republic, pokud se nemýlím. Je to veliké. Ano,
0: Praha. Takže je o co hrát. Buďte s rádiem Čas, ucho prostě nespustíte z rádia Čas. Já teď už před sebou vidím tu 12. hodinu, to se sluší popřát dobrou chuť. Skvělý pátek, užijte si víkend. A dál už to bude s Majkem.
2: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
8: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
9: Vážná nehoda se teď řeší na Šumpersku v obci Kosov, na hlavním tahu Zábřeh-Hoštejn, tady osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se taky na dálnici D2, 2 kilometry před Brnem bourala 2 osobní auta.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Tropická vedra přeruší silné bouřky. Slezská Ostrava bude mít novou sportovní halu. Na Diamantové lize v Dauhá se dnes představí Vadlejch a Štefela. Dobré páteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzága Velčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech podle televize LTV Plus teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
10: Morava aktuál.
9: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za bezmála 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit, včetně míčových her a raketových sportů. Pokud všechno půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku, říká mluvčí radnice Sandra Štejlová.
11: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
9: Halou budou moct využívat školáci, sportovní kluby i veřejnost. Ve Zlíně se připravme na dopravní komplikace. Chystá se úprava křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů. Přípravné práce začnou v pondělí. Stavba potrvá do konce srpna. Jde o první část proměny okolí městských lázní.
10: Rádio Čas Sport.
9: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na meetingu Diamantové ligy v Dauhá. Kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď. Hlavní program začne v 7 hodin večer. A zítřek bude tropický, obloha má být skoro jasná až polojasná, sem tam sprchne a namíříme teploty od 31 až do 34 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje páteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Brešlem.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
14: Já, tak
13: ale
14: to bych si dala.
13: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
14: Moment, ty mi zase urazil.
13: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
14: No.
13: Já to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
14: Ani do kavárny mě nevezme.
13: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
10: Rádio

Páteční odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a přátelé, dneska budeme samozřejmě nadělovat. Máme tady pro vás lístky na One Republic. Ano, tato legendární skupina se objeví už příští týden, příští víkend 27. června v pražských Letňanech a vy tam díky našemu rádiu můžete vyrazit úplně zadarmo a dokonce někoho vzít sebou. Co pro to udělat? Stačí dát dohromady výherní větu, kterou po celý dnešní den prozrazujeme. Dvě slovíčka už jsou venku, já brzy prozradím to třetí a jakmile se dozvíte celou výherní větu, tak můžete volat sem k nám do studia 77 66 12 800. A nebude to jediná soutěž, soutěžit budeme také se Šotkem, kde si můžete přijít na spoustu peněz a navíc, aby toho všeho nebylo málo, tak vám za chvilku řeknu jeden žebříček, ve kterém se Česko umístilo opravdu hodně vysoko a upřímně tipnul bych si, že většina z vás by takový výsledek nečekala. Nejde tedy o hokej, pivo ani třeba spotřebu ponožek v sandálech, ty už teďka se začínají objevovat přes léto. Tentokrát se statistici podívali na něco úplně jiného, o co se jedná, to povím za chvilku, teď už hity, které milujete.

0: odpoledne vám dělá parťáka Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak tady mám jeden žebříček, ve kterém se Česko dostalo mezi světovou špičku a podle statistik zveřejněných stránkou Visit Wild patří Česko mezi nejtěžší národy na světě. Není to asi něco, čím bychom se moc měli chlubit, nemyslím tady teďka ani těžkou povahu, ale doslova průměrnou tělesnou hmotnost. Pojďme se teda podívat na výsledky. Jo. Češi muži mají podle těchto dat průměrnou váhu 92,1 kilogramů, což je řadí na druhé místo na světě. České ženy pak s průměrnou hmotností 73,8 kg obsadily čtvrtou příčku. No, než si ale začneme dělat závěry, že jsme těžcí a velicí, je potřeba dodat jednu důležitou věc. Takové statistiky neříkají nic o tom, jestli jsou lidé zdraví nebo nezdraví. Do výsledku totiž vstupuje spousta faktorů, třeba výška populace, genetika, stravovací návyky nebo celkově životní styl. A když se nad tím zamyslíte, tak Češi patří v Evropě spíše k vyšším národům. Takže samotné číslo na váze ještě nevypráví celý příběh. Každopádně mě osobně to docela překvapilo, kdyby se mě někdo zeptal, v jakém světovém žebříčku budeme tak vysoko, tak asi průměrná hmotnost by mě nenapadla jako první. No, tak třeba ještě obsadíme nějaké jiné, trošku příjemnější žebříčky. Ode mě další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
13: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
12: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
14: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
15: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
14: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
16: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka.
17: Zkrátka Rádia Čas.
18: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
17: Když posloucháš, máš vyhráno.
18: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
19: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, páteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a krom hitů, které milujete, dneska budeme také soutěžit a nadělovat a já připomínám, že čekáte na tuto výzvu.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Jakmile padne, tak otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte, dejme tomu dneska jako třetí v pořadí, tak máte šance soutěžit a otvírat boxy, ve kterých jsou skryté peníze. Můžete si přijít na pěknou částku, ale také se může stát, že narazíte na box, kde bude prázdno a odejdete s nulou. Soutěžit budeme už brzy, tak buďte ve střehu. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní páteč

0: Posloucháte Rádio Čas, léto se pomalu, ale jistě blíží, nebo jako takhle neoficiálně už je tady, oficiálně až za dva dny, tedy v sobotu 21. června, konkrétně v 10 hodin a 24 minut v neděli odstartuje to pravé oficiální léto. No, za okny už máme tepla více než dost a proto se také dneska ptáme, co se vám vybaví, když se řekne léto. Tak píšete víceméně to stejné, sluníčko, moře, klídek, pohoda, super dovolená, já se neskutečně těším k moři. Ještě teda naplánované nic nemám, ale je to to, co si vybavím já jako první, když se řekne léto, moře, sluníčko, pohoda a nějaké příjemné drinky a jenom relax. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, klidně přiložte i vaše plány na letošní léto. Budeme se tomu věnovat, no a já posílám další muziku.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: cenách e-obuví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více.

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: I 3 minuty před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si teďka bere Honza, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. A v těch si řekneme, že polovina Čechů má strach z finanční situace.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě na ulici Šenovské, bourala tady 2 osobní auta. Vážná bouračka se stala ve Vizovicích, na hlavním tahu i tady bourali 2 osobáky, nehoda je bohužel se zraněním. Nehoda nás potrápí taky v obci Oslavany na Brněnskou v ulici Hlavní, tady bouralo osobní auto s traktorem. Vážná nehoda se řeší taky na Šumpersku v obci Kosov, na trase Zábřeh-Hoštejn osobní auto srazilo motorkáře.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Polovina Čechů má strach z finanční situace. V nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody. Fotbalisté Ostravy už znají posily pro příští sezónu. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Polovinu lidí v Česku znepokojuje finanční situace. Nejčastěji se přitom obávají zdražování potravin a energií. 2/5 lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty. Každý druhý pak odkládá nějaký větší plán.
9: Morava aktuálně.
8: Ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt látek, které způsobují zarudnutí kůže, vyrážku a intenzivní svědění. Masivní infekce může způsobit otoky a nevolnost. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
10: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
8: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030.
9: Rádio Čas, sport.
8: Zatím bez větších posil zahajují přípravu na další sezonu fotbalisté Ostravy. Jedinou novou tváří je brankář Matouš Babka z druholigové Opavy. Nový trenér Roman Skuhravý do širšího kádru zařadil taky záložníky Grigara a Frýdka. Taky zítřek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by v sobotu měla být skoro jasná až polojasná, sem tam ale sprchne. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Kamelu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
12: Jaj, tak ale, to bych si dala.
11: Já si musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
12: Moment, jsi mi zase urazil.
11: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
12: No,
11: má to tam strašně rád a doporučuju, najdi si to.
12: Ani do kavárny mě nevezme.
11: jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě další skvělá muzika a hity, které milujete, nebudou chybět, ale při pátku budeme také nadělovat a rozdávat. Teda pevně tomu věřím, záleží to čistě na vás, jestli budete skromní nebo budete chtít hodně peněz se skřítkem, ale ten bude nadělovat už za chvilku.
1: Skřítku v poklad na Rádiu Čas.
0: Já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800, to je číslo, na které můžete volat. No a pokud se vám podaří dovolat se jako třetí v pořadí, tak za chviličku soutěžíme.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Poslední pokus tento týden se Skřítkem je tady. Musím říct, že v poslední době Skřítek docela naděluje, tak doufám, že bude i teďka. Já se ptám, kdo se nám dovolal, kdo je na druhé straně telefonu. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, dobrý den, tady je Stanislava.
0: Stanislavo, odkud nám voláte?
1: Ze Zlínského kraje.
0: Tak posíláme pozdravy do Zlínského kraje. Léto je oficiálně za 2 dny tady, venku už je, řekl bych, že víc než teplo. Co se vám vybaví, když se řekne léto? To je dnešní téma.
1: Když se řekne léto, prázdniny, voda, odpočinek, bezva pohoda, tak, grilování.
0: Ano, a aby bylo něco na grilovačku, tak se Skřítkem možná něco nadělíme. Jste připravená soutěžit?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to. První box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme 100 na kontě. Stačí nám to?
1: No, zkusíme ještě.
0: Tak pokračujeme dál. Druhý box.
2: 300.
0: A hodil nám tam rovnou 300.
1: Jejda. Tak ještě zkusíme.
0: Tak pokračujeme dál. Dobře. Třetí box.
2: 500.
0: A 500 rovnou. No, dneska to jde z hurta. Tak co 500?
1: Takže už mám kolik?
0: No, 500 aktuálně.
1: 500, jo. Tak ještě zkusíme.
0: Dobře, pokračujeme dál.
2: 700.
0: No, dneska to bere po 200. Tak 700, může to tím skončit, ale taky nemusí. Tak Stanislavo, co teď?
1: No, teď nevím. No, zkusíme ještě jednou.
0: Dobře, tak pokračujeme dál.
2: 900.
0: A máme 900 na kontě, to už je slušná částka, ale klidně můžeme pokračovat, je to na vás.
1: Tak ještě jednou.
0: Dobře, tak snad tam něco bude, mrzelo by mě to, co na to Skřítek?
2: 1000.
0: Tak máme to zakolacené, máme 1000.
1: Tak. No, tak beru, stačí.
0: Stačí nám 1000.
1: No, to...
0: Tak Stanislavo, gratuluju, 1000 je vaše.
1: Tak děkuju moc.
0: To už bude něco na grill, ne? Za litr, za 1000.
1: A kolik tam bylo, můžu se zeptat?
0: No můžete, tak pojďme otvírat další boxy, ať se dozvíme, co tam je dál.
2: 1200.
0: 1200 by bylo dál, pokračujeme.
2: 1400.
0: 1400 taky, co dál?
2: 1600.
0: 1600 dokonce, co dál? Tam by nám to skončilo. Takže 1600 byla možná výhra, která byla aktuálně ve Skřítkovi, ale já si myslím, že 1000 dobrá.
1: 1000 je nádherná. Děkuju moc.
0: Stanislavo, gratuluju, zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme podrobnosti.
1: Ano. Nashledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
13: Notino, today is yours. Feel good.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
15: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
16: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
17: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
16: A maminka se mnou.
17: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
18: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
19: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
18: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
20: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio.

0: I v pátek odpoledne držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi a odměňujeme vás třeba se skřítkem, který před malou chviličkou rozdal 1 000 korun, byť tedy banku bylo 1 600. Každopádně dneska ještě jednou budeme soutěžit, takže šance i pro vás ostatní. No a nebude to jediná soutěž, protože v rámci Megaléta tady pro vás máme lístky na One Republic, kteří příští víkend 27. června vystoupí v pražských Letňanech a naše rádio, Rádio Čas, vás tam dostane úplně zadarmo. Každopádně já se v tuto chvíli dívám do kalendáře. Dneska 19. června slaví svátek Leoš, takže všem Leošům přejeme všechno nejlepší. A nejsou jediní, protože, jak jsem se dozvěděl, tak narozeniny dneska slaví taky náš věrný posluchač Rádia Čas. A to Martin Čapek. Martine, všechno nejlepší, nádherných 50 let, půl století, krásný věk a k tomu také potřeba to pořádně oslavit. A k tomu třeba Alvaro Soler. Ještě předtím se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek bude tropický, obloha by měla být po celý den skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přeháňky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, to, že léto udeřilo, už jde za okny hodně cítit. Sluníčko svítí, ptáči zpěvají, mravenečci jak sapilně procházají. No, zkrátka jasně, s naším rádiem vás dostaneme na ty nejlepší akce, které se letošní léto budou konat. Stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Ta se vždy skládá ze 4 slov. Jakmile máte celou větu, můžete volat sem k nám do studia a vyvolat si lístky. Každý den rozdáváme, nadělujeme a pozor, protože dneska tady máme pro vás lístky, které vám osobně neskutečně závidím. Kdybych mohl soutěžit, tak soutěžím taky, bohužel pravidla to neumožňují. Každopádně máme tady lístky na One Republic. Love Runs Out, tato songa, anebo třeba tadle. Všechno živě už 27. června, tedy příští týden v pražských Letňanech, můžete zažít úplně naživo a my jako Rádio Čas vám k tomu pomůžeme. A to, co potřebujete vidět, to, co potřebujete znát, je slovo den. Přátelé, to je třetí slovo do naší tajenky. Den je třetí ze 4 slov a pokud jste nechytli ty slova předchozí, tak nebojte, já je ještě dneska odpoledne prozradím. Takže šanci máte úplně všechny, stačí jenom poslouchat naše rádio. Teď už posílá muziku.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: minutky, 14. hodina. Slovo si v tuto chvíli bere Honza Gavelčík, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. A v těch si povíme, že polovina Čechů pojede na dovolenou karavanem nebo autem. Podrobnosti za chvilku.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
10: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
11: Nehoda se stala v Ostravě na ulici Šenovské, bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Pohořelicích na Brněnsku v ulici Brněnské. S komplikacemi musíme na Brněnsku počítat taky v obci Oslavany v ulici Hlavní. Tady boural traktor s osobním autem. Vážná nehoda se pak řeší ve Vizovicích na Hlavním tahu. Tady bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. A záchranáři zasahují taky v obci Kosov na Šumpersku. Na Hlavním tahu Zábřeh Hoštejn. Osobní auto tu srazilo motorka.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Autem nebo karavanem pojede letos na dovolenou polovina Čechů. Vesnicí Olomouckého kraje se staly velké losiny. Softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa neprobojovaly. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Více než polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu. Bezmála čtvrtina řidičů chce strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku.
12: Morava aktuálně.
11: Na univerzity v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu bezmála 21 milionů korun. Jde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly velké losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
13: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
12: Rádio Čas, sport.
11: České softbalistky přišly o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa. To se bude konat příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Češky tak mají jistotu, že obsadí v základní fázi až 5. nepostupové místo. Zítřek bude skoro jasný až polojasný s přeháňkami a bude pořádný hit. Nejvyšší teploty se mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
15: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
16: Já malu, mám Mňam. Pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
17: Jaj, tak ale, to bych si dala.
16: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
17: Moment, jsi mě zase urazil.
16: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
17: No,
16: má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
17: Ani do kavárny mě nevezme.
16: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

I při pátku posloucháte Rádio Čas. Páteční odpoledne, no nezní to krásně, víkend je před námi a pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak za chviličku nabídnu nějaké tipy, kam můžete. A protože léto je za dveřmi, nebo už je tady, ale to oficiální přijde až v sobotu, tak dneska řešíme a ptáme se, co se vám vybaví, když se řekne léto. Tak dejte vidět, pište na Facebook, na WhatsApp, budeme to řešit v našem éteru a já také prozradím zatím známou výherní větu na One Republic do Megaléta Rádia Čas. Tak buďte ve střehu, teď muzika. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Jako první tady mám pozvánku do mého rodného města, do Nového Jičína, protože už zítra tam odstartuje 12. ročník pivobraní Nový Jičín. Už po 12. se bude v Novém Jičíně slavit svátek piva. 30 regionálních minipivovarů, zkušení sláci nabídnou 100 druhů piv a pivních speciálů. Mimo jiné tady bude pro návštěvníky taky spousta soutěží, program pro děti, koncerty a mnoho dalšího. Podrobnosti na pivobraní.cz. No a pozvánku mám také do Olomouce, tady už probíhá až do zítřka festival Olomouc ožije 2026. Jedná se o největší festival v ulicích v Česku, plný koncertů, jídla a jedinečné atmosféry v historickém centru. A má poslední pozvánka míří do Příbora, protože tady můžete vyrazit zítra na Příborský běh 2026. Jedná se o běžecký závod historickým centrem Příbora s trasami pro děti, hobby běžce, sportovce i štafety. Podrobnosti na priborskybeh.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, užijte si slunný víkend.
2: Vše pro vaší grilování.

0: 23. června. Kaufland.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
9: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
8: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
9: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
8: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
15: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
16: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: Přátelé, už příští týden 27. června vystoupí One Republic v pražských Letňanech. A vy tam můžete být úplně zdarma s naším rádiem a poslechnout si všechny tyhle hity úplně naživo. Stačí jenom poslouchat náš časácký éter a dát dohromady výherní větu. No, my pomalu jistě odhalujeme všechny slovíčka do naší výherní věty a dneska už jsme tři odhalili, poslední slovo zbývá a pokud jste ty předchozí slovíčka neslyšeli, tak já je dneska naposledy prozradím. Hudba dělá den. Jo, takže hudba dělá den, to jsou první tři slova ze čtyř. Jakmile Terka Puferka po 15. hodině prozradí poslední slovo, tak můžete volat sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud správně zodpovíte výherní větu, tak právě One Republic příští týden v Praze budou vaši a můžete si je společně s někým užít naplno.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek bude tropický, obloha by měla být po celý den skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přehánky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: píseň teda nesmí chybět snad v žádném fitku. Rocky, Eye of the Tiger v éteru Rádia Čas. Připravujeme nejčerstvější zprávy, ale ještě předtím se podíváme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den, i dnes mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno v Moravo a v něm víš, nevíš. Tak pojďme zjistit, co všechno víme, nevíme, jestli nám hlavičky ještě při pátku fungují a jak bychom obstáli. Takhle to dnes ráno vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1924 Paavo Nurmi zaběhl světové rekordy na 1500 a 5000 metrů. Za kolik je tak zaběhl, tipněte si. 1500 a potom 5000.
3: Šla kolem tak, že on musí tak kolem minuta a půl?
4: Ne, minuta a půl, ne, ne.
3: Já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
4: jo,
3: minut.
4: Počkej, vlastně, ale 100
3: to
4: metrů.
3: To jsou 1500 je, to jsou to je třikrát kolem. Minuta a půl? Plus minus?
4: Podle mě to nemůže být minuta a půl, to je kilometr a půl, no.
2: Rádio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Ne, já jsem byl jako nejhorší, jo, takže to je špatná.
4: Já si to představuji, jak Rádio běží.
3: Dětská už dost, já už o sobě nic říkat nebudu, ani kde jsem co viděl, nebo zašel.
4: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio, počkej.
2: Já ti nestačím.
3: Víte co, ten skřítek vyplul mikrofony, tak, holky tu nejsou, já vám přeju krásný.
2: Protože v roce 97 Dominik Hašek vyhrál jako první Čech v NHL cenu pro nejlepšího hráče základní části. Ale kdy Hašek vyhrál se svými spoluhráči v Nagánu olympijské zlato?
3: Únor 98.
2: No. Krása. A v roce 2008 česká Wikipedie přesáhla hranici 100 000 článků. Kolik jich má dnes?
4: Já bych klidně řekla, že přes milion.
3: Milion a půl.
2: Jo.
3: Jo. Hmm. To už můžu říct cokoliv, protože... No.
2: Tak je to 593 474.
3: A když do večera všechny dopíšu?
2: Tak to hodně štěstí.
3: Dobře, fajn.
4: A za ním u počítače Usain Bolt. Ráďo, já ti nestačím.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linto Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: To.
1: I krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si po 15. převezme Kristýnka Střelcová, ale ještě předtím nás čekají zprávy a informace z dopravy s Honzou. Řekneme si, že tropická tepla přeruší silné bouřky. Podrobnosti za chvilku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Stále jsou problémy v Ostravě na Šenovské ulici, kde bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v obci Rybí na Novojičínsku na výjezdu na Šenov u Nového Jičína. Osobní auto tady narazilo do plotu. Vážná nehoda se stala v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Tady bourala dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. A pozor si stále musíme dávat taky v Pohořelicích na Brněnsku. V ulici Brněnské tady bourala dvě osobní auta.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Tropická vedra přeruší silné bouřky. V nádrži Bystřička na Vsetínsku je zhoršená kvalita vody. Hokejový šampionát by se za 5 let mohl hrát v Praze a Brně. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech podle televize LTV Plus teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
12: Morava aktuálně.
11: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srnička. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, to není všechno.
13: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem. To bude stát v areálu na Faji.
11: Voda u pláže v nádrži Bystřička na Vsetínsku vykazuje krátkodobé znečištění. Hygienici lidem doporučují, aby se zatím na tomto místě nekoupali. Jestli je tu vodní rekreace bezpečná nebo ne, to by mělo být jasné příští týden.
12: Rádio Čas, sport.
11: Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Česko oficiálně podalo kandidaturu na začátku června. Před 2 roky se šampionát konal v Praze a Ostravě. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, sem tam hrozí přehánky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů. Tolik zprávy, po 15. pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
16: Já, tak to bych si dala.
15: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To může.
16: Moment, ty mi zase urazil.
15: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
16: No.
15: Já to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
16: Ani do kavárny mě nevezme.
15: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas.
17: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: bude hit, Cecilko, hit bude.
1: No lépe snad to dnešní odpoledne a celkově dnešní den ani vystihnout nejde, přátelé. Kiki Střelcová vás zdraví z Radia Čas. Nevím jak vy, ale na mě už je tohle opravdu hodně. Obzvlášť jako takhle při startu dne, kdy člověk vystrčí nos z vychlazeného domu, jo, a najednou dostanete facku tím teplým vzduchem. No nicméně, protože jsem beznadějný optimista, jo, tak se to snažím tak nějak udržovat za každých okolností, co nejvíc to jde, takže jsem si ráno říkala, že to nebude taková hrůza, že vzduch aspoň vylepšuje takový jako mírný příjemný vánek. No a navíc se u nás na severovýchodě jako nemají naštěstí objevovat takové ty teplotní rekordy. No nicméně, teď odpoledne jsem to vzdala, je to hnus velebnosti, já se chladím vodou, chlazenou minerálkou, ledovou mačou, přátelé, vším, čím to jde. No a doporučuju to stejné vám, hlavně, abyste nepodceňovali pitný režim, no a kdo budete déle na sluníčku, tak se nezapomeňte namazat nějakým tím ochranným krémikem. Jo a jak se přes ty horké dny jako osvěžovat těmi drinky letními, tak o tom si dneska řekneme něco více později, no a osvěžovat nás budou i hity, které milujete. A teď už nás osvěží Unique 2.
2: Radio Čas.

0: No, já bych úderem dnešního úmorného dne považovala to leto za zahájené pro letošek. I když nám teda ofiko začíná až v neděli. Každopádně naše mega léto Rádia Čas, které vás dostane na spoustu úžasných akcí, koncertů a festivalů, začalo už na začátku tohoto týdne. A my jej pro tentokrát uzavřeme dalšími parádními lístky. Ty vás při pátečním odpoledni dostanou na pražský koncert One Republic. Ano, slyšíte správně. No a abyste tam mohli jet úplně zadarmo, potřebujete znát výherní větu, která je každý den jiná, a pak se po mé výzvě dovolat v určitém pořadí. To si pro dnešek ještě řekneme, stejně jako poslední chybějící slovo, tak buďte s náma. No a teď už za okamžik vychutnávejte další hitů, které milujete. Alphaville, Luna, anebo taky Eva Farná.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Jaké pan

0: fufí.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
4: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
5: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Další z hitů, který milujete, doznívá na vlnách Rádia Čas. No a my v těchto chvílích u soutěží ještě chvíli, přátelé, zůstaneme.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: Dnes i při pátečním odpoledni nás tady čeká ještě jedno soutěž.

0: Evropou, protože náš skřítek se spojil se společností Investona, kteří vytvořili balíčky jako takovou cenu útěchy pro všechny ty, kteří při odhalování boxíků neuspějí. No a my už budeme soutěžit v příští hodince po 16. Takže si nachystejte číslo 776612800 a jakmile zazní jingle, který spouští hraní, tak volejte a pokud se dovoláte jako sedmý v pořadí, tak jdete soutěžit se skřítkem. A teď už pohled na zítřejší oblohu. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek bude tropický, obloha by měla být po celý den skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přehánky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: troufnu si říct, že i Mika a jeho Happy Ending byl příjemný hit, který milujeme úplně všichni na schlazení, a doufám, že vás dostatečně osvěžil tak, jak by měl. No a přátelé, co si budem? Všem nám je vedro, všichni se chceme nějak osvěžit a schladit, takže nezapomeňte dodržovat pitný režim. No a mnohdy taky saháme při takovém teple, při touze jako po osvěžení, po letních drincích, že jo, jako je mojito, aperol a jiné. No ale mnohdy si neuvědomíme, že tyhle ty osvěžující nápoje obsahují spoustu skrytých kalorií, namísto kterých byste mohli mít kolikrát i vydatnou svačinu. No, a potom se divte, že se vám forma počas dovolených kazí, že jo? Ale nebojte se nic. V čem shledávám hodně velkou výhodu dnešní moderní doby, je nespočet vymožeností, do kterých patří taky nealko varianty koktejlů na léto. Já teda osobně se vám přiznám, že teď poslední dobou jsem si oblíbila nealko šampíčka, taky vínka, a řeknu vám, že za mě je to teda mnohem chutnější než to alko. Tak tolik jako k menším doporučením ode mě, jak pošetřit kalorie a přitom si dát svůj oblíbený drink na osvěžení v létě. No a teď už posílám za okamžik na osvěžení cestu od Krištofa.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
4: Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: No a teď už do studia dorazil Honza Gavelčík, který nás vezme podívat se na cesty, k tomu nebudou chybět další čerstvé zprávy. No a pokud zůstanete s rádiem Čas i po 16, můžu vám slíbit, že si zasoutěžíme, no a taky si řekneme nějaké ty novinky. Krásné páteční odpoledne, byť horké, nezapomínejte doplňovat tekutiny. No a za okamžik Honza Gavelčík.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: S problémy musíme počítat na Novojičínsku v obci Rybí na výjezdu na Šenov u Nového Jičína. Tady osobní auto havarovalo do plotu. Vážná nehoda se stala v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Bouračka se řeší taky v Brně, v ulici Nové Sady. Nákladní auto tady narazilo do značky a pozor si musíme dávat i v Kyjově, v ulici Strážovské, kde bourala dvě osobní auta.

0: auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Polovina Čechů má strach z finanční situace. Slezská Ostrava bude mít novou sportovní halu. Na Diamantové lize v Dauhá se dnes představí Vadlejch a Štefela. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Polovinu lidí v Česku znepokojuje finanční situace. Nejčastěji se přitom obávají zdražování potravin a energií. 2/5 lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty. Každý druhý pak odkládá nějaký větší plán.
1: Morava aktuál.
2: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za bezmála 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit, včetně míčových her a raketových sportů. Pokud všechno půjde podle plánu hotovo, by mělo být na podzim příštího roku, říká mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
3: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
2: Halou budou moct využívat školáci, sportovní kluby i veřejnost. Na jižní Moravě ubylo obyvatel. Jejich počet za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3000. Důvodem je hlavně převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Víc lidí taky zemřelo, než se narodilo. Úbytek zaznamenaly všechny jihomoravské okresy.
1: Rádio Čas Sport.
2: Oštěpář Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten se kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě koná až teď. Hlavní program začne v 7 hodin večer. Zítřek bude skoro jasný až polojasný s přeháňkami a teplotami do 34 stupňů. Tolik zprávy, po 16. pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
6: Já, no, tak ale, to bych si dala.
5: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je.
6: Moment, jsi mě zase urazil.
5: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
6: No.
5: Já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
6: Ani do kavárny mě nevezme.
5: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
1: Rádio.

které milujete. Rádio Čas.

0: Další z hitů, který bez pochyb milujou snad úplně všichni, kapela Queen. Za chviličku už Poetika, no ale přátelé, já jsem vám něco slíbila a rozhodla jsem se vás při pátku moc nenapínat a trošku vás pošetřit.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: No tak jdeme na to. Volejte linku 776612800 a pokud se mi dovoláte jako sedmý v pořadí, můžete zkusit odhalit hned několik skřítkových boxů a uvidíme, co nám přinese tentokrát. Tak, aby to bylo i se všema oficialitama, tady pojďme na to.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: A já držím palce.

0: na telefoně už sedmá volající posluchačka Anička z Orlové. Krásné odpoledne, Aničko.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím, jak se dneska máte takhle při pátku?
1: Dobře.
0: Dobře, co ty vedra zvládáte, nebo jste na tom jako já, že to jenom přežíváte?
1: Ale jo, byla jsem se trošku projít, ale dalo se to vydržet.
0: Tak to jste dobrá, klobouk dolů před váma. No a jestli před náma smekne i skřítek Rádia Čas, tak to už se necháme překvapit. Jakmile budete připravená, řekněte už a půjdeme odhalit první políčko.
1: No, tak jsem připravená.
0: Dobrá, a já vám držím pěsti, pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 800.
0: No ne.
1: Tak to je věc.
0: Co na to říkáte? 800 hned takhle ze startu. Wow. Tak to mě taky překvapilo. Nejspíš i vás, že jo?
1: No, tak. Takže.
0: Co teď?
1: Takže končím.
0: Radši končíte? Dobře. Je mi to jasné, skřítek je nezbeda a kdo ví, co by přinesl v dalších kolech. Nicméně, chcete vědět, co bylo v tom úplně posledním boxíku?
1: Ano.
0: Jo? Dobrá, tak si připravte nervy, protože to možná s váma sekne. V posledním boxíku bylo tohle.
2: 1500.
0: Dívejte se, mohla jste mít o 700 víc, ale nevadí.
1: Ale ty nervy.
0: Krásný, ale ty nervy, že jo? Úplně tomu rozumím. Aničko, víte už teď, jak s obnosem naložíte?
1: No tak jdem si asi na výlet, jak nebude takové vedro.
0: No to je ideální plán. Tak jo, já myslím, že přes víkend se ta vedra vyřádí, pak už zase má být o chlup líp, takže výlet určitě brzy budete moct naplánovat a podniknout. Já vám děkuju za zavolání, vydržte mi hlavně na lince. No a přátelé, my teďka Skřítkovi dáme pohov a vrátí se nám zase v pondělí. Já.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml, již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru.
9: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance,

0: Předověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

0: nevím jak na vás, ale na mě teda měly činasky ten správný ochlazující vliv. Další z hitů, který milujete, dalším z takových bude určitě i George Michael. No a přátelé, opravdu není radno podceňovat to doplňování tekutin. Určitě jako do sebe úplně neperte nic extra ledového, ale tak příjemně vychlazeného. Já si třeba tady teďka dopřávám ledové malinové mači a víte, jak to je osvěžující? Je mi jasné, že teďka spoustě z vás se ohrnul nos, že maču ne každý má rád, ale já vám to řeknu tak. Musíte najít způsob, v jakém vám chutná, jo? Protože samotné mi to taky úplně nic neříká, ale zjistila jsem, že mi to dobíjí baterky víc než to kafe teda a když se to nějak příjemně ochutí, tak je to mňamka. Nicméně nás už za chviličku čeká zajímavé povídání o jedné vlastně historicky první české události. Plné dronů. O čem bude řeč, tak to se dozvíte už za pár minut. Každopádně my se teď společně na rádiu Čas podíváme na to, jak bude zítra. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek bude tropický, obloha by měla být po celý den skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přehánky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: výškám jsme se teďka proletěli na rádiu Čas s Olgou Lounovou. Přátelé, při takových teplotách, jako máme dneska, se často jako vyhlašují zákazy rozdělávání ohňů a není se čemu divit, protože můžou způsobit je stejně tak třeba i nejrůznější lampionky štěstí nebo pyrotechnika. No a protože ta je v posledních letech jako celkem tak nějak zatracovaná a jde do ústraní, často kvůli zvířatům, které při ohňostrojích trpí, tak s dobou jde, si představte, i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jeho jubilejní 60. ročník letos vypukne už brzy, 3. července, a místo slavnostních ohňostrojů se návštěvníci můžou těšit na největší dronovou show v historii Česka. Představte si, nad Karlovýma Varama vzletne 1300 dronů, které budou jako vytvářet nejrůznější obrazce a celkově budou rozpjaty až do šířky 220 metrů. Neuvěřitelné. No a pro vaši představu, abyste jako si to aspoň dokázali v té hlavě nějak uchopit, bude to vypadat jako, že se na chvilku obloha proměnila v obří filmové plátno. To bude podívaná. Tak kdo vyrážíte začátkem července do Karlových Varů, tak se rozhodně máte na co těšit.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Třeba nosa.

0: dalších hitech, které milujete a které vás zaručeně osvěží při tak horkém pátečním dni, jako je ten dnešní. Budeme pokračovat i po 17., kterou tady máme za nějaké dvě minutky. Ještě předtím Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama, taky pohledem na cesty. A já vám můžu slíbit jednak pozvánku, která nadchne všechny pivaře. No a do toho si zasoutěžíme o dva lístky na One Republic, přátelé. Takže všechno, na všechno dojde po 17., nemusíte se bát. Ještě si zopakujem celou dnešní výherní větu, kterou dosavať znáte, a přihodím finální slovíčko, které vám do té dnešní skládačky chybí. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné páteční odpoledne a nezapomeňte se chladit i nějakýma těma tekutinama.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23.

0: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Stále jsou problémy v Uherském Hradišti. Na třídě maršála Malinovského bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se také v Kyjově v ulici Strážovské. Tady bourala dvě osobní auta.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Autem nebo karavanem pojede letos na dovolenou polovina Čechů. V nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody. Fotbalisté Ostravy už znají posily pro příští sezónu. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Více než polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu. Bezmála čtvrtina řidičů chce strávit prázdniny v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku.
7: Morava aktuálně.
6: Ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt látek, které způsobují zarudnutí kůže, vyrážku a intenzivní svědění. Pasivní infekce může způsobit otoky a nevolnost. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba takzvané prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melce.
8: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
6: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030.
7: Rádio Čas, sport.
6: Zatím bez větších posil zahajují přípravu na další sezonu fotbalisté Ostravy. Jedinou novou tváří je brankář Matouš Babka z druholigové Opavy. Nový trenér Roman Skuhravý do širšího kádru zařadil taky záložníky Grigara a Frýdka. Zítřek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by měla být skoro jasná až polojasná. Sem tam může i sprchnout, teploty ale budou hodně vysoké. Ty nejvyšší se mají v sobotu odpoledne pohybovat až kolem 34 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Já malu, mám Mňam. Pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
10: Jaj, tak ale, to bych si dala.
9: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
10: Moment, jsi mi zase urazil.
9: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
10: No.
9: Mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
10: Ani do kavárny mě nevezme.
9: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Další příjemné osvěžení z rádia Čas. No, ale teď se obávám, že na místo osvěžení vám teď pořádně rozproudím krev v žilách.
1: Megaléto rádia Čas.
0: Naše soutěžení se pro páteční odpoledne blíží a my si pojďme říct tu dnešní výherní větu. V plné kráse, přátelé. A zní následovně. Hudba dělá den hezčí. A pod to by se podepsal snad každý. No a jak jste pochopili, tím posledním chybějícím slovíčkem je slovo hezčí. Takže ještě jednou opakuju, hudba dělá den hezčí. V tomto pořadí, jak slyšíte, tak si poznačte, napište, doplňte, co vám chybí. No a za chvilku jdeme na to, tak buďte u telefonu a mějte nachystanou, vyťukanou linku studia Rádia Čas, která je 77 66 12 800.
2: Hity, které milujete.
0: A já jsem vám ještě úplně zapomněla vlastně říct, o co soutěžíme. Kdyby to náhodou, přátelé, někomu uteklo, tak soutěžíme o dva lístky na koncert 27. června, což je příští sobota, na pražský koncert One Republic. Kdo by je nezbožňoval a kdo by na ně nechtěl jít zadarmo, že jo? Tak rozhodně zůstaňte s námi, protože to opravdu stojí za to.

0: tak když jsem tady dneska na Rádiu Čas mluvila o tom, že jako je fajn využít třeba nějakých těch letních osvěžujících drinků v nealko variantě, no, tak teď si v následujících minutách budu trošičku protiřečit, no ale tak co, když je ten víkend.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Novojí čínské pivobraní, přátelé, to je akce, která se bude konat tento víkend. No a nepůjde o akci ledajakou, nejenže se tam na vás budou těšit pivaři z místních regionů s celými 30 regionálních pivovarů, tak a nejrůznějšími druhy piva, ale dokonce k tomu všemu bude hrát i skvělá muzika. Z těch nejznámějších partiček se můžete těšit na Pražský výběr, Vysací zámek a dokonce o 10:30 v sobotu zahrajou Rammstein Tribute Show. No a k tomu kromě piva spousta doprovodného programu, taky gastrospeciality a taky nějaká ta historie pivovarnictví. Můžete se těšit jak na Pivní ulici, tak na Vinnou uličku. Co se týče Pivní ulice, ta bude v pátek 19. A Vinná ulička v sobotu 20. Takže pokud se chcete osvěžit, vyražte na 12. ročník pivobraní v Novém Jičíně. Teď to vypadalo, jako bych si tady taky nějakého piva vypila, ale přátelé, zůstala jsem věrná mači.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
5: Vše pro vaši

0: 3. června. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
4: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
5: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
7: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
7: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
9: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
10: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
11: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
10: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky zítřek bude tropický, obloha by měla být po celý den skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přehánky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: ale Mandraže, nechte toho, Střelcová se tady bude na rádiu Čas teďka strašně červenat, no nicméně oni mi teďka udělali takové krásné antré a já zase udělám antré koncertu v pražských Letňanech kapely One Republic.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Protože já teďka někoho z vás na tenhle ten úžasný koncert, přátelé, pošlu úplně, ale úplně zadarmo. Nemusíte jako vlastně proto dělat nic složitého, bude bohatě stačit, když se mi dovoláte v daném pořadí, které vám určím, a taky mi zodpovíte dnešní výherní páteční větu. Partička, která loni vyprodala pražskou O2 arénu, no a už příští týden zabere širokou rozlehlou pláň letňanského letiště. Můžete se opravdu těšit na velkolepou show, protože přece jenom je to kapela, která patří k těm nejúspěšnějším v současném popu. No a já teďka vám určím pořadí, které nebude nejjednodušší, ale vy to zvládnete. Přátelé, pokud se mi dovoláte 11. na linku 7766 12800, jdete na One Republic úplně zadarmo a já vám držím palce.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: jdeme na to. 11. volající na drátě a já už se ptám, kdo se dovolal do studia Rádia Čas.
1: Tak, zdravím.
0: Lukáši, já taky zdravím. Trošičku nám to akorát šustí, tak kdybychom se tady toho šustí
1: zbavili.
0: Jo, super, ideálka. Teď se slyšíme čistě, krásně. Tak, jaké máme odpoledne? Jak se daří, jak to
1: šlo? No, krásné.
0: Krásně.
1: Na pívečko půjdu.
0: Pěkně, pěkně. Máte tyhle ty horka rád?
1: Mám, nevadí ho mi.
0: Fakt? Tak to teda
1: vody.
0: Dnešní můj druhý volající, před kterým smekám, protože já to doslova nesnáším, takže opravdu jako vás obdivuju, že tohle máte rád. Nicméně, já vám teďka možná tu vaši tepovou frekvenci jako zvednu do takových výšin, až to možné nebude. Pokud ovšem budete znát dnešní soutěžní výherní větu. Tak co, jak jste na tom? Poslouchal jste od rána?
1: Ano.
0: Takže byste měl znát. No tak říkejte, schválně, zajímá tak, mě to.
1: Tak hudba dělá den hezčí.
0: Pěkná věta, že?
1: Krásná.
0: Taková jako realistická. A vítězná! Luky, já moc gratuluju. Dva lístky na One Republic jsou vaše. Už jste někdy tuhle tu partičku viděl?
1: Byl jsem jednou a superový zážitek. Rád si to zopakuju příští týden.
0: No, tak to je paráda. Takže příští sobotu 27. si určitě nic neplánujte. No a protože získáváte lístky dva, tak budete moct vzít i někoho sebou.
1: No asi nejspíše přítelkyni.
0: No to je krásné. Tak si uděláte takový romantický výlet do Prahy.
1: Ano, ano.
0: Luky, vydržte mi na telefonu, nezavěšujte, ať spolu pořešíme, jak vám lístky dopravíme. No a přátelé, vy nezoufejte, byť si teďka o víkendu na chvilku od Megaléta odpočineme, naberete pěkně síly a od pondělka budeme soutěžit o další skvělé lístky.
2: Megaléto Rádia Čas. Čas. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na Notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: No tak možná jste si taky takhle popískávali společně se mnou, obzvlášť jestli vám skončila šichta právě teď, stejně jako mě, přátelé, i když pravda pro mě to žádná šichta není, to tady s váma je čistá radost, nicméně mě nezbývá, než se s váma v těchto chvílích rozloučit, no a nechat vám tady skvělé hity, které milujete. Přátelé, pro dnešek už byly sice lístky na One Republic na příští sobotu rozdány, těšil se z nich posluchač Lukáš z Bruntálu. Takže ještě jednou zdravíme a moc gratulujeme. No a já vám už teď můžu říct, že vám brzy prozradíme, o jaké fantastické lístky budeme soutěžit taky v příštím týdnu. Užijte si pohodový, byť hodně horký víkend. Dávejte na sebe pozor. Co se týče dnešních nočních teplot, ty se budou hýbat v rozmezí mezi 15 až 19 stupně Celsia, takže aspoň v noci si provětráme svá obydlí. No a já se na vás budu těšit zase v příštím týdnu. Kiki Střelcová se loučí a přeju pohodový páteční večer z Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfém.

0: A kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce. Navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
5: Jdeme!
4: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Pozor si, teď musíme dávat v Ostravě ve Vítkovicích. Na Ruské ulici za Mírovým náměstím ve směru na Výškovice stojí porouchané auto. A nehoda dvou aut nás stále potrápí v Kyjově v ulici Strážovské. I tady si dávejte pozor.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Tropická vedra přeruší silné bouřky. Vesnicí Olomouckého kraje se staly velké losiny. Softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa neprobojovaly. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
8: Morava aktuálně.
7: Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu bezmála 21 milionů korun. Jde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly velké losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje.
8: Rádio Čas, sport.
7: České softbalistky přišly o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa. To se bude konat příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Češky už mají jistotu, že obsadí v základní fázi až 5. nepostupové místo. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by zítra měla být skoro jasná až polojasná. Sem tam sprchne a teploty zůstanou tropické. Ty nejvyšší se mají pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje páteční podvečer na Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
11: Jaj, tak ale to bych si dala.
10: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
11: Moment, jsi mě zase urazil.
10: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
11: No.
10: Je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
11: Ani do kavárny mě nevezme.
10: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
8: Rádio.

0: let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
5: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
6: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
5: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
7: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Hity, které milujete.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Kamalu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
7: Jaj, tak ale to bych si dala.
6: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je...
7: Moment, jsi mi zase urazil.
6: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
7: No,
6: já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
7: Ani do kavárny mě nevezme.
6: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
7: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
6: Nová plovoucí mola. Kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
7: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
6: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800
6: 872. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dost

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
9: Jaj, tak ale to bych si dala.
8: Já si musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. To ale, to může.
9: Moment, ty jsi mě zase urazil.
8: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
9: No.
8: Já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
9: Ani do kavárny mě nevezme.
8: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
1: Rádio.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to

0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádio.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Já, no, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je...
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Jaj, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No.
1: Mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Já malou mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Jaj, tak to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To může.
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které miluješ.